Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, neděle 12. července a svátek má Bořek. Je zkrácenou podobou jména Bořivoj. Vychází stejně jako jméno Bořivoj ze dvou staroslovanských slov boroti, což znamená bojovat, a voj, znamenající vojsko nebo vojáci. Bořek se tak dá významově přeložit jako velitel vojáků, zkrátka ten, kdo vede vojsko do boje. Bořkům přejeme z Rádia Blaník všechno nejlepší a teď už pro vás máme další písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Housíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: počasí.
1: Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.

Jste s Rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je neděle 12. července a svátek má Bořek. Narozeniny dnes oslaví například herečka Lenka Termerová, její 79 let, dále herec a moderátor Tomáš Kraus, tomu je 50 a oslavencem je taky britský zpěvák Gareth Gates a tomu je 42 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: počasí.
1: Počasí bude v neděli trochu rozdílné, zatímco v jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě může i zapršet. Oblačnosti pak během dne trochu přibude i na jihozápadě. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, jen na východě a severovýchodě bude kolem 21.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je neděle 12. července a teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 55 let, co byl zahájen provoz na prvním 21 kilometrů dlouhém úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic. Psal se tehdy rok 1971 a před 21 lety naposledy vzlétly stíhačky MiG-21 ve službách České armády. Stalo se tak v roce 2005. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno, před námi je neděle 12. července a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. I pro dnešek platí výstraha před rizikem požárů. Důvodem je sucho a silnější vítr. Až do odvolání to platí pro části Pardubického, Olomouckého a Zlínského kraje a pro část Vysočiny a také pro celý Jihomoravský kraj. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi přerušilo obousměrně provoz na D10. Platí to pro exity číslo 10 a 14 a k obnovení provozu by mělo dojít kolem 9. ráno. Řidiči musí jet po objízdných trasách. Ve Zlíně bude i dnes pokračovat hašení požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu. V Borovanech na Českobudějovicku pak dnes vevrcholí tradiční borůvkobraní. Na programu je hlavní soutěž pojídání borůvkových knedlíků. Dnes naposledy se můžou zájemci podívat do Krajské galerie Lázně v Liberci. Od pondělí bude do 16. října zavřená kvůli modernizaci vnitřního i venkovního osvětlení. Mendel Festival propojí v Brně vědu, vzdělávání, zábavu a hudbu. Součástí budou i desítky interaktivních stanovišť a vědecké experimenty. A v Mladé Boleslavi proběhne čtvrtý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Bohemia Rally Mladá Boleslav. V Americe pokračuje také fotbalový šampionát a ve Wimbledonu je na programu finále mezi muži Sinnerem a Zverevem. Tolik očekávaném události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem.

0: Budou to je Karel Gott. A nebo Sagan Tofe. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes očekávejte v jihozápadní polovině České republiky slunečnou oblohu na severovýchodě a severu občas i s deštěm. Teploty přes den vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě okolo 22 a na horách do 21 stupňů Celsia. Za chvíli Monika zprávy a já s přáním krásné neděle.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sucho v Česku se bude v následujících dnech prohlubovat. Hormuzským průlivem opět nemůžou plout lodě. Nosková zvedla nad hlavu wimbledonský talíř. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se opět potýká se suchem. Třeba na Moravě a ve Slezsku spadlo za poslední týden v průměru jen 13 mm srážek. Projevuje se to i na vodních tocích, kde jsou průtoky podprůměrné. A kde je situace aktuálně nejhorší, ví hydroložka ČHMÚ Jarmila Šustková.
3: Nejhorší situace je zaznamenána momentálně v povodí Opavy, Moravice, Osoblahy a potom na menších tocích povodí Horní Moravy. Ty srážky nejsou dostatečně intenzivní, aby nasytili to území vodou, takže ta nasycenost potom hraje roli právě v tom hydrologickém suchu.
2: A právě hydrologické sucho se bude v následujících dnech zřejmě prohlubovat. Minimálně týden bude bez srážek a teploty se budou pohybovat kolem 30, později i nad ní. Jemnice na Třebícku získala 30-milionovou dotaci z Národní sportovní agentury. Peníze půjdou na sportovní areál, který bude dokončený v polovině příštího roku. Dotace výrazně sníží podíl města na celkových nákladech, které jsou asi 83 milionů korun. Írán oznámil opětovné uzavření Hormuzského průlivu, a to až do odvolání. Došlo k tomu poté, co stříleli na loď plující nepovolenou trasou. Průliv je přitom klíčový pro mezinárodní obchod. Po útoku na loď následně Spojené státy oznámily nové útoky na Irán. Zasáhly víc než 300 cílů. Vítězkou Wimbledonu se stala Linda Nosková. V dramatickém finálové bitvě, která přinesla famózní podívanou, přehrála Karolínu Muchovou. Nosková tak jako nejmladší vítězka tohoto Grand Slamu za posledních 15 let zvedla v 21 letech nad hlavu wimbledonský talíř. Emotivní projevy obou hráček pak doslova rozbrečili celý stadion a všichni se shodují, že podobný zápas nikdy neviděli. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
4: Ano, jsem tu, krásné ráno za minutu 6 a pojďme si hrát.
5: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
4: Jsou prázdniny, je léto, tak tedy hezky česky celé léto s Blaníkem. Tohle je Sagvan Tofy a já přeji krásné vstávání, pokud tedy v neděli musí.

0: Michal David a písnička Disco příběh a přesně před 5 lety nás opustil Ladislav Potměšil, který hrál právě v Disco příběhu tátu Rudolfa Hrušinského nejmladšího. Tady můžu samozřejmě také vám všem říci jednu věc, že Hospoda, nebo tedy seriál Byl jednou jeden Polda, tak to je vlastně taky seriál, kde si tenhle člověk zahrál. Nicméně postupu mám připravenou písničku, kterou zná snad úplně každý. Je to skupina Bodyem a písnička Babylon a dnes slaví 74. narozeniny Liz Mitchell. A Liz nám předloni zaspívala také společně s Bonem na našich 25. narozeninách na Konopišti. Tak my přejeme všechno jen to nejlepší. A pozor, Rádio Blaník je jedno z mála českých rádií, a ne dokonce bych řekl, že je to jediné rádio v Česku, které má od téhle zpěvačky dokonce pozdrav. Tak poslouchejte.
1: Hi, this is Liz Mitchell. Liz Mitchell. You're listening to Radio Blaník.
0: No krása.

0: 6 hodin tomu 20 minut posloucháte Blaník s vámi, Martin, a podíváme se na to, jak je u vás po ránu.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: Velké díky za všechny ty textovky, které dorazily k nám do studia. Lukáš Svitavy 11 stupňů, Petr Praha Bořislavka 16 stupňů Celzia. A krásné ráno, děkuju za včerejší písničky k táboráku. Byla to nádhera, píše posluchač Jirka. A hlásí ze Suchovršic, zatím zataženo a 14 stupňů. Jura je tu z Brna, hlásí aktuálně mírně zataženou oblohu a 15 stupňů Celzia. Jsou to Brno, Židenice. A ještě pohodové nedělní ráno všem Blaníkům z Milína, u nás máme jasno, lehce fouká a krásné nedělní ráno přeji všem. Tak jo, děkujeme. Dnešní počasí obloha jasná až polojasná a teploty do 29, na severu a severovýchodě do 23 stupňů.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Nádherná písnička, to byly Brontosauři a jsou tu také písničky k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Pojďte si poslechnout ty nejkrásnější u nás na Blaníku každý večer v sobotu a v neděli mezi 18. a 19. Každý víkend pro vás máme navíc jeden speciální dárek, jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud vás ta zábava skutečně bude bavit a budete naladěni dobře, tak pokračujte mezi 19. a 22. na rádiu Český Blaník, a které vysílá v celé České republice v systému DAB+. Já vám držím palce a se pěkně poslouchám.
2: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
1: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Olivňákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: České rádio.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, s vámi Martin Císař a hudebně tu byl Lionel Richie. A za chvíli třeba skupina Krištof.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta má.
0: Dalibor Janda.
2: Hvězda do tvých vlasů.
0: Lucie Bílá. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto. Hezkou neděli, krásný 12. červenec.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: On krásný bude, očekávejte jasnou až polojasnou oblohu, teploty do 29, na severu, severovýchodě do 23, na horách 21 stupňů.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Rezort školství chystá revizi inkluze. V Českém Švýcarsku se ztratil chlapec z Polska. Světový šampionát ve fotbale zná poslední semifinalisty. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo školství pracuje na novém vysokoškolském zákoně. Ten by mohl změnit třeba volbu rektora a nově by ho mohla vybírat takzvaná univerzitní rada. Rezort chce také revizi inkluze, tedy společného vzdělávání. Ministr školství Robert Plaga chce změnit i přijímací řízení na střední školy. Úspěšné bylo pátrání v Českém Švýcarsku po 12-letém chlapci z Polska. Ten se v Českém národním parku ztratil včera. Chlapce se nakonec podařilo nalézt díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům parku. Chlapec byl v pořádku. Do Přerova míří oblíbený kinematograf Bratří Čadíků. Najít ho bude možné už od 17. července na náměstí TG Masaryka. Jaké filmy tu promítne, to prozradí za město Pavla Roubalíková.
10: Návštěvníci se mohou těšit na tyto čtyři projekce. První film Moře na dvoře, o den později Kouzlo derby, třetím filmem bude Boží úlet a poslední film, který na Přerovském náměstí budeme promítat, bude film Bláznivý marsupilami.
9: Vstup do letního kina je zdarma, ale je možné něco přispět dobrovolně. Přesně za týden poznáme světového šampiona ve fotbale. Včera skončily semifinálové bitvy a mezi čtyři poslední týmy se dostaly Argentina i Anglie a oba týmy už až v prodloužení. Argentina porazila 3-1 v prodloužení Švýcarsko a Norsko vyřadila Anglie 2-1. Více dozvíte ve fotbalovém speciálu před 9:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné dobré ráno a samozřejmě posílám další hezkou českou. Mají pro vás Lucka Bílá.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Informace o počasí toho dnešního dne a také nový a nového týdne se dozvíte za malou chvíli. Já vám přeji

0: Hezkou neděli, skvělé ráno, tohle byly Vet, za chvíli Dalibor Janda nebo skupina Kaba. Teď se podíváme na to, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Hlasí se meteorolog Martin Tomáš, hezké ráno přeji.
2: Martin Tomáš, dobré ráno.
0: Hezké ráno, Rádio Blaník, Martine, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké počasí teď panuje v České republice.
2: Tak je to takové pestré, protože na větší části území už je zvětšená oblačnost, polojasno oblačno na severu, severovýchodě dokonce až zataženo, ale v jihozápadní, západní polovině Čech tam je místy i zcela jasno. Teploty ty jsou také v širokém rozmezí, nejčastěji klesly na 16 až 11 stupňů Celsia, ale například v centru Prahy je i kolem 18 nebo 19 stupňů. Naopak v údolích tam klesaly níže, třeba Králíky v Pardubickém kraji mají necelých 8 stupňů, ještě chladněji je na hřebenech hor na Sněžce okolo 6 stupňů a nejchladněji v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzne. Nejníže zatím klesla teplota na Kvildě Perle minus 1,4 a na Březníku také minus 1,4 stupně.
0: Před námi je neděle. Jaké přinese počasí?
2: Tak bude to stále rozdělené. Převažovat bude spíše zvětšená oblačnost, polojasno oblačno na severu, severovýchodě, tam může být klidně i zataženo a taky se zde objeví místy déšť nebo přehánky. V té jihozápadní polovině Čech zpočátku slunečno, ale postupně zde také mraku přibyde. Teploty nejčastěji 25 až 29 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude kolem 22 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách, tam budou kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji kolem 17 stupňů. Vítr ten bude ráno místy slabý, jinak mírný, severní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout.
0: Zítra je pondělí, před námi 29. týden roku 2026. Povězte nám ve zkratce, jaký ten týden bude.
2: Tak ten týden bude poměrně teplý, když to řeknu hodně ve zkratce, ty teploty už budou místy atakovat nebo dokonce překračovat v těch nejteplejších oblastech 30 stupňů, ale postupně se budou objevovat také přehánky nebo i bouřky.
0: Tak jo, Martine, díky moc, hezké ráno přeju, se vám daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Michael Jackson tady u nás na Blaníku. Přeji vám krásné nedělní ráno. Za 7 minut už máme 7:30. Co dál tady u nás? Za chvíli skvělá Hanka Zagorová, maluj zase obrázky. Mám tu taky skupinu Krištof anebo Lenku Filipovou, Leny a samotní nejsme nic. A na tom asi něco bude. My vám hrajeme hezky česky celé léto. A máme něco i pro vás, pro všechny, kteří máte rádi slunce a také výhry.
1: Slunce dá.
2: Jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
2: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
1: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
9: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
10: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: tváří. Dobré ráno, za 2 minuty máme 7:45. Lenka Filipová, Leny a samotní nejsme. Něco dál tady u nás, tak třeba otázky skupiny Olympic.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A hlásí se kolega Petr Slíva. Petře, máš slovo.
3: Největším dobrodružstvím asi nebyla ani tak samotná cesta, ale to, že na loď se najíždí i vyjíždí jednou stranou, což osobnímu autu nevadí, protože se otočí na palubě. Se 7,5metrovým autem musíte na loď nacouvat. Naštěstí se nám to podařilo bez ztráty chytičky, ale pán s vozíkem, který vyjížděl po nás, už takové štěstí neměl. Tak tedy jsme na Orkneyích, legendami o předených ostrovech. Samotné Orkneye, které tvoří více než 70 ostrovů, nebyly vždycky skotské. Obydleny byly před více než 5500 lety a v roce 875 byly připojeny k Norsku. A pod svrchovanost Skotska přešly až v 15. století.
0: Tak Petře, děkujeme za aktuální reportáž a ty se přihlásíš zhruba v 11 hodin a 10 minut a to bude vysoce aktuální vstup. Teď tuhle chvíli vám popřeji hezké ráno a Petrovi držím palce, aby se mu dál hezky cestoval.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
2: Posloucháte Blaník?
1: A můžeme to vidět?
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
1: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník a pohled na hodiny za 2,5 minuty, respektive pardon, za 3,5 minuty už bude 8 hodin. Za chvíli Radečky tu mám. Kateřinu Marii Tichou. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi za... A nebo pohádkovou Ivetu Bartošovou. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Jasná až polojasná dnešní obloha, ráno a dopoledne očekávejte četnější oblačnost na západě a severozápadě. Teploty do 29, na severu do 23 stupňů, na horách 21.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vznik stavebního úřadu může podle Pavla provázet potíže. Na Masarykově okruhu v Brně zasahovali záchranáři. Nosková si užívá svůj první Grand Slamový titul. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všichni lidé pracující ve stavebním řízení nemusí přejít pod nový státní stavební úřad. Myslí si to prezident Petr Pavel. Vznik stavebního úřadu předpokládá koaliční novela stavebního zákona, kterou v pátek schválila sněmovna. Pokud se úřad nepodaří personálně naplnit, mohla by podle Pavla změna stavebního řízení místo zrychlení naopak zkomplikovat a prodloužit. Liberec otevírá pořadatelům cestu k výjimkám z nočního klidu. Ti, kteří plánují akce přesahující 22. hodinu, mohou požádat o jejich zařazení do nové vyhlášky. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kodymová.
4: Pouze akce zařazené do přílohy výjimek proběhnou i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce jsou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu, tedy od 22. do 6. hodiny ráno.
3: Žádost by měla obsahovat název akce, termín, čas trvání a taky stručnou charakteristiku. Závody silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně přerušila dvě úmrtí. Po nehodě krátce po startu zemřeli na trati dva závodníci. Jeden s tím zraněním večer podlehl na místě a druhý v nemocnici. Za nehodu mohla zřejmě technická závada na stroji. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Linda Nosková je další českou vítězkou Wimbledonu. Za poslední 4 roky už třetí. Její finálovou jízdu ale velmi zdramatizovala její soupeřka Karolína Muchová, takže se nakonec hrálo na 3 sety. Světová média i experti obě hráčky velmi oceňují. Muchová se zvládla dostat zpátky do hry a Nosková se dokázala mentálně vzpamatovat z toho, že neproměnila 5 matchballů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Martin.
0: Ano, je to tak, já přeji hezké ráno, za půl minutky už je 8.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Dobré ráno přeji, posloucháte Rádio Blaník. S vámi Martin, za chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek a s tím bláznem si nic nezačínej. Podíváme se také na počasí, bude tu meteorolog Martin Tomáš a k tomu všemu na cesty s Mirkem Táborským. Tak skvělý poslech, hezkou neděli.

0: na Blaníku.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 8 hodin k tomu 9 minut, Rádio Blaník, hezké ráno vám všem přeje Martin, za chvíli hezky česky, celé léto tak hrajeme Iveta Bartošová, Tři oříšky, anebo opět a Radeček Eli, i tak to za to stojí. Na cesty s Mirkem Táborským, tak pojďme do Veselí nad Moravou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil dokončit povídání o zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, který stojí za návštěvu. Park je protkán cestami pro pěší i cyklisty. Najdete v něm dřevěné pekseso i třeba devítijamkové, nebo vlastně devítikošové hřiště pro disc golf. Zahrát si tu můžou i začátečníci, protože na každém odpališti jsou návody k použití. Stačí jen mít vlastní hrací disky. Překvapivá je informace, že parkem kdysi vedla trať úzkokolejné dráhy. Nebyla ovšem atrakcí pro návštěvníky. Vláčky s malými nákladními vagóny byly nejprve od roku 1879 taženy koňmi a potom od roku 1881 parními lokomotivami. Až do roku 1944 sváželi na podzim cukrovou řepu z polí a z překladiště ve Veselí do cukrovaru v Moravském Písku a u zámku měli své depo. Dnes to připomíná násep, po kterém vedly koleje a železný most přes rameno Moravy, po kterém dnes vede stezka pro pěší i cyklisty. Jeden historický vagón je k vidění na okraji parku s informační tabulí o pěstování a zpracování cukrovky na okolních polích. Dráhu provozoval majitel zámku a panství hrabě Chorinský. Nedaleko zámku stál zámek zahradníka se skleníkem. Vlastně to byl a je docela velký patrový dům, který prošel v posledních letech opravou. V přízemí je kavárna a stojí tu také nevelká voliéra pro pávy, které můžete potkat, jak se také vznešeně volně pohybují parkem. K zámkům zpravidla patřily i honosné skleníky. Ten zdejší z roku 1856 byl několik desítek metrů dlouhý se dvěma prosklenými křídly po stranách centrálního vstupního objektu s kruhovým bazénkem a fontánou. Dodnes se dochoval jen chátrající pozůstatek centrálního objektu. To je prozatím vše, ale já se do Veselí nad Moravou ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Přeji vám krásné nedělní ráno, teď se pojďme podívat, jaké počasí nás čeká. Na lince už je teď připraven meteorolog Martin Tomáš.
2: Martin Tomáš, dobré ráno.
1: Hezké ráno, Rádio Blaník, Martine, já vás zdravím a rovnou se ptám na to, jaké počasí teď panuje v České republice.
2: Tak je to takové pestré, protože na větší části území už je zvětšená oblačnost, polojasno oblačno na severu, severovýchodě dokonce až zataženo, ale v jihozápadní, západní polovině Čech tam je místy i zcela jasno. Teploty ty jsou také v širokém rozmezí, nejčastěji klesly na 16 až 11 stupňů Celsia, ale například v centru Prahy je i kolem 18 nebo 19 stupňů. Naopak v údolích tam klesaly níže, třeba Králíky v Pardubickém kraji mají necelých 8 stupňů, ještě chladněji na hřebenech hor na Sněžce okolo 6 stupňů a nejchladněji v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzne. Nejníže zatím klesla teplota na Kvildě Perle minus 1,4 a na Březníku také minus 1,4 stupně.
1: Před námi je neděle. Jaké přinese počasí?
2: Tak bude to stále rozdělené. Převažovat bude spíše zvětšená oblačnost, polojasno oblačno na severu, severovýchodě, tam může být klidně i zataženo a taky se zde objeví místy déšť nebo přehánky. V té jihozápadní polovině Čech zpočátku slunečno, ale postupně zde také mraku přibyde. Teploty nejčastěji 25 až 29 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude kolem 22 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách, tam budou kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji kolem 17 stupňů. Vítr ten bude ráno a místy slabý, jinak mírný, severní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu, večer pak bude slábnout.
1: Zítra je pondělí, před námi 29. týden roku 2026. Povězte nám ve zkratce, jaký ten týden bude.
2: Tak ten týden bude poměrně teplý, když to řeknu hodně ve zkratce, ty teploty už budou místy atakovat nebo dokonce překračovat v těch nejteplejších oblastech 30 stupňů, ale postupně se budou objevovat také přehánky nebo i bouřky.
1: Tak jo, Martine, díky moc, hezké ráno přeju, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ryčnik Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnik Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaní.
0: Kdo by tuhle písničku neznal, znají úplně každý. Slunce dál svítí, hymna Rádia Blaník. 25 let bylo Blaníku tenkrát. Ale pozor, pokud vy budete sledovat naše vysílání, můžete získat pěkný dárek. Pustíme vám totiž krátkou ukázku, jak zazní tahle písnička a vy se k nám dovoláte na 800 109 109 a když nám řeknete, kdo tam zpívá, vyhráváte rovnou 5000 na ruku. Tak já bych do toho šel. Poslouchejte Blaník, Slunce dál svítí. To je ta výherní písnička, kterou u nás hledejte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku. Víc nebo míň.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
2: Tak hodně štěstí.
1: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park, zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.fineparkcz. Ideální místo pro váš výlet.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník, za 3,5 minuty už celá, tedy 9. hodina. Co dál tady u nás, tak třeba Petr Rezek. A nebo Věrka Špinarová.
1: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: Ale taky Petr Kolář.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto. Přeji krásnou neděli.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio
0: Jasná, polojasná, po ránu také oblačná na severu a ve středních Čechách očekávejte oblačnou oblohu až do dopolední hodin. Odpoledne už bude skoro jasno všude a teploty do 29. Na severu, severovýchodě tam zůstane oblačno a tam bude teplota nižší do 23 stupňů. Na horách 21. Přeji krásné ráno, za chvíli Monika a zprávy.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Hranice pro podání daňového přiznání se možná změní. Na brněnské pláži se objevila nevybuchlá munice. České volejbalistky dnes zakončí Ligu národů.
1: Rádio Blaník.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Poslanci možná zvýší hranici pro podání daňového přiznání, a to z 50 tisíc na 100 tisíc korun ročně. Doporučil to schválit sněmovní rozpočtový výbor, když posuzoval pozměňovací návrhy ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci by zákon, který zavádí modernizovanou verzi EET bez tištění účtenek, měli schvalovat v příštím týdnu. Amatérští hledači kovů našli pod hladinou brněnské přehrady nevybuchlou munici. Předmět vody vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž. Poté zavolali policisty a ti na místo přivolali pyrotechnika. Ten munici na místě odpálil. Obce na Klatovsku znovu protestovali proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu. Lidé, kterým se nelíbí jeho umístění do lokality Březový potok, včera vyšli z Pačijova do Manětic. Obce se postupu státu brání a víc říká starosta Horažďovic Michal Forman.
7: Je podaná kasační stížnost na rozhodnutí soudu, který potvrdil povolení, který vydalo ministerstvo životního prostředí na území. Obce tak momentálně zakazují vstupy na své pozemky těm firmám, který mají provádět ty různé technické práce. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak stát bude na to reagovat nebo nebude reagovat, i když ten jeho přístup k tomu bych řekl, že je horší a horší.
6: Lokalita Březový potok patří mezi 4 vytipované, které stát určil k dalšímu průzkumu pro vznik jaderného úložiště. České volejbalistky zakončí Ligu národů bělehradským zápasem proti Francii. Na kontě mají aktuálně 5 výher z 11 zápasů a do čtvrtfinále už postoupit nemůžou. Češky mají 14 bodů a tím vyrovnali svůj zisk z loňské premiérové sezóny. Francie má bilanci 3 výher a 8 porážek. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Já jsem tady připraven přesně v 9 hodin. Ráno končí, začíná dopoledne.
3: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
0: Ivalecká, dobré rady do zahrady, za chvíli tady na Blaníku. Teď Petr Kolář, hezké dopoledne přeji. K tomu pěkný poslech, protože tahle písnička je romantická, krásná a hlavně hezká a taky česká. Tak skvělý poslech všem.

0: Pokát
1: nebo na Karlštejn.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hezké letní dopoledne posloucháte Rádio Blaník i dnes, tedy v neděli 12. července. A za chvíli si budeme hrát další české písničky Věrka Špinarová a Kouzlo bílejch čar, potom taky Turbo anebo Si a Petr Rezek. Ovšem tuhle chvíli se nám teď přihlásila kolegyně, naše Iva, a podíváme se do zahrady. A tentokrát to bude tak trochu o těch uvadlých rostlinách. No já jsem včera byl taky uvadlej a je pravda, že to bylo tím, že jsem měl obrovskou žízeň. Tak jsem ji pěkně zhasil. Ale jak je to u kytiček? No uvidíme.
1: Krásný dobrý den. Rostlina vadne, listy svěšuje a první myšlenka většiny zahrádkářů je jasná. Má žízeň. Jenže ne vždycky je to pravda. V horkých letních dnech může rostlina trpět úplně jiným problémem. Přehřátými kořeny. Kořeny jsou totiž mnohem citlivější, než si většina lidí uvědomuje. Když se půda rozpálí na více než 30 stupňů, začnou pracovat mnohem pomaleji a kolem 40 stupňů už mají velký problém přijímat vodu i živiny. Výsledkem je, že rostlina vypadá, jako by usychala, protože má v zemi vláhy dostatek. Jak poznat rozdíl? Sáhněte několik centimetrů pod povrch půdy. Pokud je zemina stále vlhká, ale rostlina přesto během největšího vedra svěšuje listy a večer se zase sama vzpamatuje, pravděpodobně netrpí suchem, ale horkem. Typické je to u rajčat, u paprik, okurek, hortenzí anebo mladých ovocných stromků. Mnoho lidí v takové chvíli přidá další zálivku, jenomže tím často situaci nezlepšíme. Mnohem účinnější je zabránit přehřívání půdy. Pomůže vrstva mulče ze slámy, posekané a proschlé trávy anebo štěpky. To dokáže snížit teplotu půdy i o několik stupňů a zároveň udrží vláhu mnohem déle. Dobrou službu udělá i ranní zálivka. Přes noc a brzy ráno se voda stihne vsáknout ke kořenům dřív, než začne slunce pálit. Naopak zalévání rozpálené půdy uprostřed odpoledne bývá méně účinné. A jedna zajímavost na závěr. Rostliny si umí během nejteplejších částí dne vytvořit jakousi polední pauzu. Omezí odpařování vody, listy lehce svěsí a čekají, až teplota klesne. Není proto vždycky potřeba okamžitě běžet z konví. Někdy stačí chvíli počkat. Pokud se večer listy znovu narovnají, rostlina vám vlastně jenom dala najevo, že přečkává tropické vedro po svém. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady vám přináší nový zahradnický časopis Zahradnická kuchařka. www.zahradnickakucharka.cz

0: Skvělé, maximálně pohodové dopoledne posloucháte i v neděli Rádio Blaník. V neděli, kdy máme 12. července a kdože to má dneska svátek, je to Bořek, tak všem Bořkům všechno jen to nejlepší. Ať se na mě ale Bořkové nezvlobí vůbec ani trošku, ani maličko. Já když se řekne Bořek, tak vždycky vidím toho pohádkového Bořka stavitele. No nic, za chvíli skupina Turbo. Kdo chce taky Leona Machálková nebo Petr Zek, dál to tedy bude znít hezky česky. Hrajeme tak celé léto pro vás.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: Pohodové České rádio.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
8: Hezké ráno, kromě finále Wimbledonu, které bylo čistě v režii dvou Češek a nakonec ho večer vyhrála Linda Nosková, se drama odehrávala také na světovém fotbalovém šampionátu. Oba poslední semifinalisté totiž vzešli až v prodloužení. Obájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim přehráli Švýcary 3-1 po 120 minutách. Favorit hrál od 72. minuty proti 10 po vyloučení Embola za simulování. Ve 112. minutě pak střelou rozhodl Alvarez. Argentina neprohrála ani 8. vzájemný duel a neporazitelný na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů v řadě. Druhé utkání obstarala Anglie s Norskem a tady vyhráli Angličané 2-1 po prodloužení. Hvězdou zápasu byl dvougólový Bellingham, který se na turnaj trefil už po 6. Semifinálové bitvy mezi Francií a Španělskem a Anglií a Argentinou se budou hrát v úterý a ve středu, vždy od 9 večer našeho času. Letošní šampionát se pomalu blíží ke svému závěru. Už před pár dny ale stanovilo nový rekord počtu diváků a už před čtvrtfinále bylo jasné, že průměr návštěvnost předchozího šampionátu v USA nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 diváků a letos bude podle agentury DPA nižší. Tolik fotbalový speciál, další tu bude před půl třetí.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
9: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Ama u sebe se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Podvok nenapad sníh a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vyber si to sama.
1: Rádio Blaník máme 9:45, je neděle 12. července. Já vám přeji hezké dopoledne a za chvíli tu budou třeba Michal Hruza a jeho zakázané uvolnění, anebo Leona Machálková Dej zpátky čas. Teď míříme na naše webové stránky. Na našem webu si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka a kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark, tentokrát o kávě a také o rituálech, které s ním máme spojeny.
2: Asi nejčastější rituál je prostě ta ranní káva po tom, co stanu, abych si dobil tu energii, Je to nějaký vstup do toho dne, kde může být i nějaká určitá závislost na tu kávě, že bez ní nejsme natolik akceschopní, natolik nám nefunguje ten postřeh, řekněme. Prostě už jsme na ní navyknutí. Pak je to nějaký sociální aspekt. Káva, my jsme tady mluvili o pivu, jako o nějakým společenským tmelu či lepidlu.
3: Ano.
2: Ono se to tak dá říct vlastně i o kávě. Mm. Je to nějaký prostředek setkávání se lidí, jdeme na kávu v pracovním kolektivu, může znamenat, jdeme si popovídat, uvolnit, užít si volný čas, tu pauzu, mimo jiné právě ti Finové, který se zmiňoval, že mají tu spotřebu kávy nejvyšší, tak mají uzákoněnou 2x10minutovou pauzu na kávu.
1: No a celé tohle povídání si můžete poslechnout také na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Nicméně na našem Facebooku se také dozvíte něco o tom, jak to řeší náš kolega programový ředitel Rádia Blaník Daniel Rumpík ráno s kávou, aby nebudil rodinu. O to mě fakt dostalo. Tak si to určitě nenechte ujít. Hezké dopoledne.
4: Pohodové České rádio.
1: A teď naskok do sousedního Německa. Tohle je německá zpěvačka Sandra a vy posloucháte Rádio Blaník. Hezké dopoledne.

0: Nedělní dopolední program Rádia Blaník jede dál. S vámi je Martin Císař a co vám budu hrát? Tak já nabídnu třeba Terezu Karnlovou. Dále tu budou Kabáti a kdo ví jestli?
1: Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla.
0: A nebo Spěchám a Hana Zagorová. Celé leto hrajeme hezky česky, jsme Blaník.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Školka by mohla být povinná i pro menší děti než teď. Restaurátor dostal k opravě pražské sochy poškozené vandalem. Sinner bude obhajovat wimbledonský titul. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr školství Robert Plaga chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání, a to z jednoho na dva roky. Namísto v pěti letech by děti do školky musely povinně nastoupit už ve čtyřech letech. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Podle rezortu je zatím ve stádiu záměru, detaily představí v září. Sochy u pražského Rudolfína poškozené vandalem už jsou opravené. Minulý týden je poškodil 40-letý muž asi 20 údery kladivem. Restaurátor postup prací koordinoval s památkáři a využil většinu nalezených úlomků kamene. Bylo jich celkem 90. Bourec trnkový patří k nejohroženějším motýlům v Česku. K jeho návratu do přírody má pomoci nově schválený záchranný program. Co vše zahrnuje, prozradí mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Záchranný program počítá s kombinací nejrůznějších drobných opatření. Prosvětlování křovin, zajištění extenzivní pastvy, sečení nebo výsadby pásů vhodných dřevin. Plánuje se i záchranný chov a vypouštění motýlů či housenek na místa, kde v minulosti žili.
8: Momentálně se totiž vyskytuje jen na jižní a jihovýchodní Moravě. Finálovým duelem mužů dnes vyvrcholí slavný Wimbledon. Mezi sebou se střetnou dva nejvýše nasazení hráči, Italian Sinner a Němec Alexander Zverev. Turnajová jednička Sinner se pokusí obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 5 odpoledne a favoritem je Sinner. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu za 2:10. Pojďme si hrát.
10: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
0: A jak, no přeci, hezky česky, tohle už je Hanka Zagorová.
7: Rádio Blaník.
0: A za chvíli slavné desky roztočíme taky hezky česky, ale nejdřív originál a pak budeme hledat českou verzi. Já vám přeji hezký den za 2:10.

0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro

0: skupina Kabát na Blaníku. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív a jsou dny, kdy potřebuju pomoc od posluchačů Rádia Blaník. Pomůžete mi? Dobrá.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Budeme hledat českou verzi písničky, kterou pro vás bude mít Billy Joel, je to americký zpěvák a písnička je z roku 1983, An Innocent Man. A tahle písnička ve Velké Británii vydržela 5 týdnů na čele singlové hitparády a stala se tam druhým nejprodávanějším singlem v roce 1983. Znáte českou verzi? Že jo? Dobrá, dejte mi vědět na 800 109 109. Děkuju.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: No ale to je hit jako blázen, to z nás snad úplně každý.

0: Kdo asi tuhle písničku naspíval česky? No to je teda Oříšek a byl to Oříšek i pro vás, naše posluchači.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Tak co, tušíte nebo ne? Rádio Blaník, zdravím vás, to je první volající, kdo tam?
2: Rádio Blaník, tady tě zdravím, Martine, tady Pavel Pata Pohádka.
0: Tak Pavle, Martine, česká verze.
2: Je to Hanka Zagorová.
0: Hanka Zagorová, jo, dobrá. A
2: ale
0: jak by se...
2: to trio Hanka, Standa a Petr.
0: Jo, a je tam Hanka určitě, s těma klukama.
2: Já bych řekl, že jo, no.
0: Dobrá, Pavliku, tak děkuji za zavolání a hezký den.
2: Taky.
0: Jirko, i ty vítej u nás, ahoj.
3: Martin, ahoj, já tě moc zdravím.
0: Tak Jirko, českou verzi hledáme, kdo by to mohl být?
3: Ano, já si myslím, Martine, že by to mohla být Petra Černoská a jak to bylo, nějak vrať se k dětským hrám, mám dojem.
0: Mm-hmm, děkuju, měj se hezky, užívej leto,
3: krásně.
0: Ahoj,
3: děkuju.
0: Tak oba pánové měli tak trochu pravdu, Jirka skvěle uhádl název písničky, vrať se k dětským hrám, to teda jako jo. A Pavel zase tam tipnul vlastně Standu a Petra, ale tipoval i Hanku, takže... Pánové, 50-50, nicméně díky vám známe odpověď. Písnička je skutečně od Standy Hloška a Petra Kotvalda Vrať se k dětským hrám. Je z roku 1985 a český text tady napsal Zdeněk Borovec. A já vám ji právě teď posílám.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Ale musím uznat, že ta česká verze není až tak známá.

0: parádní dopoledne, hezkou neděli, posloucháte Rádio Blaníka. Za 9 minut už máme 10:30. Co dál tady u nás? Tak za chvíli třeba Tereza Kernlová a Diamanty, a nebo tu mám skupinu Lucie. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto pro vás.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
5: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
6: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Dobré ráno, miláčku.
8: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
7: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz

0: Je kuchyně umámy.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Za 4 minuty máme 10:45, tohle byla Tereza Kerndlová. Míříme do Brna a v tuhle chvíli vítám v našem vysílání Jana Bedřicha, tiskového mluvčího ve společnosti ZOO Brno. A já jsem se ho minule zeptal, když jsem u něj byl, tedy konkrétně to bylo koncem května, podívat se na krásné lví miminko. Mají tady krásnou šelmu a on mi vlastně o té celé rodince prozradil víc.
1: Je to tak, je to naše lví rodina, samec Lolek, samice Kivu, a máme tady narozené mládě z minulého roku z konce července, což je naše samička Binty. A my jsme máme velkou radost, že je to samice, protože nám tady bude moct zůstat, nebude muset odcestovat.
0: Jene, oni jsou nádherní, odkud pocházejí on a ona?
1: On a ona, tak samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů, takže měl bratra Bolka, toto je Lolek, a samice Kivu pochází, tuším, že z Maďarska.
0: No tady je to pohádková zoo, protože dole vlastně jsme viděli ty lední medvědy a tam to vlastně byla Elza Anna z pohádky Ledové království.
1: Je to tak, ale my obecně to pojmenovávání zvířat nemáme úplně rádi. My spíš jako chceme, aby si lidé užili ty zvířata jako taková, aby k ním neměli úplně tak citový vztah v rámci těch jmen. Protože pak, když zvíře odchází, tak je to samozřejmě větší citová zátěž, když se loučíte s nějakým pojmenovaným zvířetem, než když se loučíte jen se lvem.
0: Tak jo, děkuju. Já teď dochází mazlení dcery s tatínkem.
1: Je to přesně tak. Ona, ta Binty, je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kde právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě. A my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
0: No. Tak se na tohohle čertíka dojděte do brněnské zoologické zahrady podívat. Ne, fakt, je to skutečně zážitek. Jsou skvělý.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Švédský zpěvák harpo a písnička Movie Star, za chvíli Olympic. Žentoura proklínám. A nebo mandraže. Nasaď mi na chvíli. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: České, moravské a slezské počasí dnes většinou jasné až polojasné, dopoledne místy i oblačné na severu a severovýchodě. Teploty do 29, na severu, severovýchodě do 23 stupňů.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
2: Blaník. Přeji vám hezké dopoledne. Nenechte si dnes ujít venkovní luhačovickou pouť jarmarkem, hudbou a rodinným programem. Akce má už svoji tradici a stala se jedním z vyhledávaných zážitků. Čeká vás bohatý program s živou kapelou i divadlem. Prohlídky s princeznou probíhají počas letních prázdnin každou neděli na zámku Štáblovice. Malé zvědavce v historických komnatách přivítá samotná princezna v dobových šatech, která je provede místy, kde kdysi pulzoval život šlechty. Vydáte se také po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Děti čeká hledání indicí, zábavné úkoly, sladká odměna i společné focení s princeznou. Prohlídky vychází ve 14 a v 16 hodin. Pro malé dobrodruhy je navíc připravená pátrací hra za tajemstvím zámeckého parku, kterou lze zakoupit na recepci. Po jejím splnění čeká děti další odměna. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
7: Atava!
6: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinnetou!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto
11: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu a vinčuji krásné dopoledne. Poslední hodinka toho dnešního dopoledne je před námi, potom už přijde Česká desítka. Do té doby si dáme třeba Žentoury, Karla Gotta, Mám tu slzu, ale taky Mandraže. A spojíme se i s kolegou Petrem Slívou a zeptáme se na to, kde a jak se mu dál cestuje. Tak hezké dopoledne.

0: Tohle byla Shakira, vy posloucháte Dopolední Blaník a hlásí se kolega Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Petře, vítej ve vysílání, jak pokračuje tvé putování.
3: Posílám námořnické ahoj a zdravím z obytňáku. Námořnické, protože k slané vodě to tady na Orkneyských ostrovech nemá člověk nikde daleko. Taky jsou to ostrovy. A právě v tuto chvíli se dívám přes čelní sklo našeho obytňáku na slušně rozbouřený Atlantik. Někde v dálce naproti nám je Kanada. Kdybychom se vydali k ní, mohli bychom se cestou zastavit ještě na Islandu a v Grónsku. Všechno to je v přímé linii před námi. A za námi pro změnu zelená plocha plná ovcí, krav a zdejšího chundelatého skotu. Dlouhé chlupy mu pomáhají přežívat v poměrně drsnějším prostředí. A v poměrně drsném prostředí tady museli za druhé světové války pracovat italští zajatci, kteří stavěli takzvané Churchillovy bariéry. Zátarasy, které zabraňovaly německým lodím a ponorkám dostat se mezi ostrovy, kde mělo základ britské námořnictvo. Italům se stýskalo a tak s povolením Britů postavili kapli, která je zde dodnes a dokonce se sem po válce někteří její stavitelé vrátili, aby zrestaurovali malby. Už jsem zmiňoval, že Orkneyské ostrovy jsou plné neolitických památek, mnohem starších než slavnější Stonehenge. Některé jsme včera navštívili, třeba Stenesské stojící kameny. Je to možná nejstarší obřadní místo ve Velké Británii. Hned po cestě bylo další obřadní místo. Na Orkneyích možná to nejslavnější a taky největší. Mohutný brodgarský kruh z kamenných desek, který je o něco mladší než stoneské kameny. Je mu pouhých 4,5 tisíce let. A potom následovala neolitická vesnice Scarabrae na západním pobřeží ostrova Mainland. Je tvořená 10 domy, které vznikly v období 3100 až 2,5 tisíce let před naším letopočtem. A vesnice je díky své výjimečnosti zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Až do roku 1850 byla pod nánosem půdy. Velká bouře potom odkryla část Velké mohyly a o zbytek se postaral místní statkář William Watt. Dneska necháváme obytňák u Atlantiku a uděláme si cyklovýlet. Kam? Dozvíte se v příštím díle. I dneska nám pomáhá navigace od Garminu v hodinkách, takže nezabloudíme. A domov na kolečkách nám poskytuje náš obytňák Knaus ze Sedlčan, ze kterého se pro tuto chvíli loučím a těším se zase zítra. A mrkněte se na sociální sítě, najdete tam v obrazové podobě to, o čem mluvím.
0: Tak Petře, děkujeme, přeji šťastnou projížďku na kole a budeme se zase těšit.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Celé léto vám hrajeme hezky česky, posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásný dobrý den, hezké dopoledne, neděle s datem 12. července a za 3 minuty už máme 11:30. Za chvíli prozradím, jak jednoduše od našeho kránka získat šunku od Leka úplně zdarma. 7,5 kila na kosti a převeze ji až k vám domů a má jednu jedinou podmínku. A víte co? Já víc prozradím za malou chvíli, tak si na to počkejte a hrát si budeme už Karla Gotta. Za 3,5 minutky posílám další českou písničku. Hezky česky vám hrajeme celé léto. Jak jsem říkal, tak bude.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: české kuchyně umámy.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: skupina Divoké Bell a písnička Síť a první dvě šunky už jsou ve světě. Ta první v českém Štemberku, ta druhá, ta letěla do Golčova Jeníkova. Milí blanici, už jste se zaregistrovali do našeho klubu posluchačů? Že ne, tak to je velká chyba, protože pokud to uděláte, můžete mít čunčičku od kosti 7,5 kilo, ale hlavně všechny ty VIP informace z našeho zákulisí, také od našich známých zpěváků, zpěvaček, tohle všechno vám budeme nabízet. Ale pozor, za to vůbec nic to nestojí, je to gratis, vy se pouze zaregistrujete a potom se vám může stát, že k vám přijede Kránek Rádia Blaník a přiveze třeba tu šunku od Leka 7,5 kilo na kosti. A takhle se to přesně povedlo posluchačce Luci.
1: Dobrý den.
0: Vy jste zkusila přihlásit se a ono to vyšlo. A my jsme vám dneska přivezli šunku. Co tomu říkáte?
1: No, že to je super.
0: Co s ní budete dělat? Kdo ji bude jíst?
1: No, moje rodina a nejlepší sousedi.
0: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
1: Je to možný, asi jo.
0: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
1: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: Nervózní teda vůbec nebuďte a že máte radost, tak to je ta nejlepší zpráva. To je to nejkrásnější, to jsme si přáli. Jinak, jak posloucháte Blaník?
1: No, asi od té doby, co sloužím, takže každou službu.
0: To znamená, že vy posloucháte hlavně v práci?
1: Hlavně tam, mě to baví tam, takže je to součást každodenní služby.
0: Jinak tady ještě máte někoho u sebe, to je vaše maminka?
1: Ano, to je moje maminka.
0: Maminka se taky těšila na to, že přivezeme šunku.
1: Maminka se stydí, ale na šunku se těší.
0: Tak jo, tak vám popřejeme dobrou chuť, mějte se moc krásně a zase někdy třeba na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuju moc krát.
0: Tak, takhle snadno se dá získat šunka. 7,5 kilová od Leka. Stačí se jen přihlásit, stačí skutečně málo, běžte na náš web radioblaník.cz, přihlašte se tam do našeho klubu posluchačů a přímo právě tady můžete se rovnou i zaregistrovat do téhle hry. A hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. A možná už brzy dorazí Kránek Rádia Blaník právě k vám. Já vám držím palce a buď to budu já nebo kolega Vlasta Suk. A ta šunka, ta je vynikající. I když pravda, já cítím jenom tu vůni, ještě jsem neochutnal.
2: Sluníčkové léto. Sluníčkové léto. Na Blaníku. Pohodové České rádio.
0: Jedeme dál hezky česky, tohle už je Petr Novák a písnička Klounova zpověď. Já vám přeji hezké dopoledne a za 11,5 minuty už je tu poledne.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Pěknou neděli, hezké poledne, za chvíli už další Česká desítka, dnes kolegou Vlastou Sukem a pozor, jaké písničky v České desítce, tak třeba dovolená.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: A Xindl X, dále písnička Neříkej, co se má. Famózní Eva Farná, bude tu i písnička Blízko, kdo ji nezná, ten ji pozná.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám.
0: Je jasně, že poetika, posloucháte Rádio Blaník a dál to bude znít hezky česky, těší se Vlasta Suk.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Jasná odpoledne i polojasná, teď dopoledne místy ještě skoro zatažená může být obloha na severu, severovýchodě. Teploty přes den do 29, na severu tam to bude 23 stupňů Celsia, na horách do 20 stupňů. Toliko počasí, dobré poledne a skvělou chuť k obědu, ať vám ten nedělní chutná.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Přeji vám hezké poledne. Představení mistrů sklářského řemesla přináší Sklářský den. Dnes se koná ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do 18 hodin. Uvidíte práci sklářů ve venkovní peci. Zpříjemněte si konec víkendu promenádním koncertem v Altánku ve Smetanových sadech v Olomouci. Zastavit se můžete každou neděli v 5 hodin odpoledne až do konce srpna. Dnes vám zahraje OMOL olomoucký Dixieland Jazz Band. Vydat se můžete na pohádku Čertův poklad na zámek Hradec nad Moravicí. Začátky zhruba hodinového představení jsou ve 14 a v 15.15. Na místo přijďte alespoň o 15 minut dřív. V pohádce se dozvíte, kdo je pravý hrdina a kdo má upřímné srdce. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Přeji vám krásný poslech Blaníku. Kolega Petr Slíva vyjel i letos obytňákem na sever. A to znamená, že i letos si pár českých desítek užijeme spolu. Zdraví vás Vlasta Suk.
1: Česká desítka.
0: Na úvod připomínám, že vám představím 10 nejhranějších českých písniček v českém éteru. A důležitá informace je, že čerpáme z žebříčku, který vydává Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. A rovnou se vrhneme na 10. a 9. místo. Na těchto pozicích jsme se dočkali novinek. Za chvíli Eva Farna, Neříkej, co se má stát, ale tou 10. písničkou v české desítce je pro tentokrát Xindl X s písní Dovolená. Za jejím vznikem stojí Xindlova manželka, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat single o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala. Já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme. Dost tím žiju dávno předtím, než dovolená opravdu nastane. Tak si ji pojďme tedy zahrát. Tady je Xindl X a Dovolená. 10. místo dnešní české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.
2: Novinka.

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku posloucháte Českou desítku a za námi další novinka. Na deváté příčce se umístila zpěvačka Eva Farná s písničkou Neříkej, co má se stát. Jak prozradila sama zpěvačka, písnička je o touze naučit se důvěřovat životu a taky o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně. Zkrátka se děje to, co má se stát. Teď se vrhneme na osmou pozici, která se od minule nezměnila. Takže na osmičce je i dnes Tereza Mašková a Hořkosladký valčík. Písnička, která tak trochu slaví. V české desítce je totiž 25. týdnem.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník. Na Blaníku Marek Ztracený a Modlitba za pátek, písnička, která si oproti minulé české desítce polepšila o dvě příčky. Dnes tedy na místě sedmém.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Ano, než budeme pokračovat v tom aktuálním pořadí, zamíříme do minulosti. Tentokrát se vrátíme do roku 1998, kdy jsme v rádích často slýchali písničku Modrá je dobrá od Žlutého psa. Jak písnička tenkrát vznikla, to nám prozradí sám Ondřej Hejma.
2: No tak Modrá, samozřejmě Modrá je dobrá a já jsem tehda inspirován, už nevím čím přesně, chtěl napsat prostě písničku o modré barvě. To je takový klasický trik, to se dělává, kde kdo píše písničky o barvách. A já si vzpomínám, že jsem tehda seděl u stolu doma a celý rodině jsem říkal, prosím vás, a teď mi říkejte všechno, co je modrý. A oni říkali tohleto a tamhleto a džíny a tadyto. A já jsem si prostě psal, seznam jsem si udělal, já nevím, 20 modrých věcí a z toho jsem to potom utesal. Třeba Šerifovi oči a já nevím, Modrá knížka, to už jsem doplnil já samozřejmě. Takový ty věci, které jsou člověku nejdražší.
0: Tak to je hodně zajímavé. Tady je první pohled do minulosti pro dnešní den, Žlutý pes a Modrá je dobrá.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: Za námi první návrat v čase, žlut bez a písnička Modrá je dobrá. Ta budovala v roce 1998, celkem 9krát se stala nejhranější písničkou v českých rádích. My za chvíli budeme pokračovat v tom současném žebříčku a vrhneme se na místo číslo 6. Posloucháte Českou desítku a Rádio Blaník.
0: Česká desítka na Rádio Blaník.

0: ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
4: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
5: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Ano, jsme zpátky v české desítce a rovnou se vrhneme na šestou pozici. Už jsme ho tady dneska měli. Zpíval o tom, jak si užít dovolenou a teď nás zase přesvědčí o tom, že puberťáky můžeme zůstat i po čtyřicítce. Tady jak Xindl X a puberťák. Písnička, která zní v české desítce už po 43.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo šesté.

0: desítka na rádiu Blaník. Na Blaníku opět a Radeček s písní Všechno je v pořádku. A stejně jako před týdnem, i letos se tahle písnička umístila na 5. místě. Je z alba Horalove, nebo Horala Love. Jak se ta deska, která vyšla na podzim před 2 lety, vlastně čte? To nám prozradili přímo kluci z kapely opět Radeček, Tomáš a Ondra Polákovi.
1: Ano, čteme to Horalové, ale je tam samozřejmě ta hříčka nějaká s tím love. Vyjadřuje, ten název vyjadřuje naši lásku, naši love k horám.
2: Hory milujeme, žijeme v horách, obklopují nás celý život hory, ovlivňují nás. Myslím si, že i tu naši muziku hory od jak živa ovlivňují. A jeseníky, překrásný hory, kde žijeme, tak všem doporučujeme, ať si tam zajedou. Turisté nebo rodinky můžou do těch hor vyrazit a můžou je mít rádi. Takže my jsme právě takový ty spíš jako gaučový typy, co do těch hor ale rádi vyráží, a je to prostě, hory jsou pro všechny.
0: A už to víme. Jdeme dál. Teď v české desítce kapela Krištof a Dominika Aladžia a písnička Půlnoční hřích. Jdeme na ní.
3: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blatník. Po třetí v české desítce a aktuálně na čtvrtém místě skončila písnička Půlnoční hřích. Za námi skupina Krištof, taky Dominika Alagia. A teď se opět vrátíme v čase.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se vypravíme do roku 2003, kdy bodovala píseň SMS od Lucky Bílé. Na první příčce se udržela celých 10 týdnů. A jak vznikla, říká sama zpěvačka.
2: SMS-ka, to byla písnička zvláštní, protože ona vznikla úplně tak náhodou, bez plánu vzniku CDčka. Pustili jsme ji tak nějak do rádia a najednou se z toho stal takový hit, že jsme si říkali, že by se ta písnička zasloužila ještě mít 11 kamarádů a natočili jsme další písničky a po roce a půl po vzniku SMS-ky vznikla i celá deska.
0: A tady ji máte. Lucie Bílá, SMS.
1: Česká desítka
3: na rádiu Blaník.

0: Bleník.
1: Za námi druhé místo české desítky, skupina Činasky a Selhání. Už za malý okamžik se dozvíte, jaká písnička se pro tentokrát stane tou nejhranější, ale ještě předtím pro vás mám rekapitulaci. Tak na 10. místě dnes novinka od Xindla X, Dovolená.
2: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct.
1: Aby těch novinek nebylo málo, na 9. příčce další, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na 8. Tereza Mašková, Hosko sladký valčík.
3: Cítích je krásný najít cestu ven.
1: 7. příčka, Marek Ztracený, Modlitba za pátek.
4: Prosím tě Bože, ať už je pátek, a nebo sobotek.
1: Single ještě jednou na místě 6., Co by puberťák.
2: Cítím se burťák, jako puberťák.
1: Na 5. skupina Opět a Hradeček, Všechno je v pořádku.
2: Dokud
1: Bramborovou medaili odnáší skupina Krištof, taky Dominika Aladži a Půlnoční hřích, tak se jmenuje ta písnička. Třetí místo, Poetika, Blízko.

0: No a prozatím víme ještě druhou pozici, Činasky selhání. Co? Jak to dopadne dnes? Kdo zvítězí?
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: Jdeme do finále. Já jsem si chtěl půjčit fanfáru od kolegy Petra Slívy, ale bohužel si ji vzal asi sebou někam na sever, do obytňáku. Tak nevadí, zatleskáme alespoň. A ten aplaus si zaslouží skupina Menai s Evou Farnou. Písnička Vzpomeneš si. V České desítce vyhrává už po 13. Tak gratulujeme.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Kapela Mira je taky Eva Farna a vzpomeneš si. Po 13. tahle písnička vítězí v české desítce. A je to 10 nejhranějších písniček už znáte, vítěze taky, takže závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám spočítala, a u příští české desítky se spolu opět uslyšíme v premiéře v pátek v 18 a v repríze v neděli v pravé poledne. Zdraví vás, Vlasta Suk.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: A teď už zdraví Jirka Frelich a při krásnou neděli. Máme 12. července, hezké odpoledne, bude 13. hodina. Koukám, co po 13. třeba Michal Hruza, písnička pro Emu.
3: Přišla z nenadání, probudila můj život trochu vratký.
2: Michal David a Život je náš.
3: Život je náš, nezbývá čas.
2: Skupina Jelen, Ještě jednu noc.
3: Zůstaň ještě jednu noc.
2: Zůstaňte klidně i déle, protože Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
2: Jaké nás čeká dnes odpoledne počasí, ví meteorolog Martin Tomáš?
5: Tak bude to stále rozdělené. Převažovat bude spíše zvětšená oblačnost, polojasno oblačno na severu, severovýchodě. Tam může být klidně i zataženo a taky se zde objeví místy déšť nebo přehánky. V té jihozápadní polovině Čech zpočátku slunečno, ale postupně zde také mraku přibyde. Teploty nejčastěji 25 až 29 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude kolem 22 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách, tam budou kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji kolem 17 stupňů.
2: No a zítřek, ten už bude teplejší, většinou od 27 do 31 stupňů Celsia a bude převažovat sluníčko.
4: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: Přeji vám hezké odpoledne. Návštěvníci zámku Kunín si mohou prohlédnout jedinečnou kolekci asi 150 pokrývek hlavy, které nosili představitelé předních tuzemských šlechtických rodů. Na výstavě s názvem S kloboukem na zámek uvidíte třeba i lovecké přilby nebo koupací čepice a unikátem je civilní klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Víc prozradí kastelán zámku Jaroslav Zezulčík.
1: Myslím si, že to bude velké zpestření, protože to téma modré krabby velice rezonuje mezi návštěvníky. Určitě jsem rád za docela početnou kolekci, která pochází ze zámku ve Velkém Meziříčí od rodiny Harachů. Mým osobním přítelem je vlastně jeden z nejstarších žijících šlechticů u nás, pan hrabě Jan Podstatský, jehož maminka byla Harachová. No a Harachové náš zámek postavili, takže na ty klobouky harachovské jsem si tady těšil nejvíce.
0: Výstavu můžete navštívit do konce října. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
2: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
4: Česká desítka za námi a před námi je 13. hodina. Přeji krásné nedělní odpoledne. Odstartujeme dnešní odpolední vysílání písničkou od Michala Hrůzy pro Emu a přidáme Lucku Vondráčkovou. Tak mějte hlavně krásné.

0: Lucka Vondráčková a písnička Strach. V neděli odpoledne doufám, že nemáte z ničeho strach. Možná taky z toho, že byste chtěli s výživovou poradkyní, se kterou si pravidelně povídá náš kolega Vlasta Suk na webu radioblaník.cz, povídat taky, a je to pro vás daleko, tak možná vás překvapíme. Na našem webu v novém dílu Zdraví v hlavě zjišťoval Vlasta Suk, že Hanka Borkovcová rozšiřuje své služby a nově působí taky v Praze.
1: Po mnoha letech práce Hanka Borkovcová ve VIP centru Zdraví rozšiřuje své působení také do Formé klinik Praha. Hani, co to pro klienty znamená v praxi?
2: To, že nemusí dojíždět z Prahy, Plzně, Karlových Varů a tak dále až do Brna. A bude to pro všechny snadnější.
1: Kde vlastně tuhle kliniku posluchači najdou?
2: U ulice Jeséniova 30 a určitě ji nepřehlédnete.
1: A co Brňáci?
2: Brno je moje základna a teďka rozdělím síly mezi Prahu a Brno.
0: Tak kdybyste chtěli celé povídání, najdete na našem webu radioblaník.cz v podcastech a my si už hrajeme hezky česky, navíc holky z naší školky, Standa Hložek, Petr Kotwald, a přejeme hlavně krásnou neděli.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Jenom blázni se radujou, Lenka Filipová, písnička, která teď doznívá na Blaníku. Tento týden mohl mít náš posluchač velký důvod k radosti, kdyby poznal zpěváka skupiny Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zastat. Ale to se nestalo a proto přišel o svých 5000 korun, které mohl vyhrát. Stačilo jenom správně odpovědět. Je to naše nová velká hra Rádia Blaník. Víc o tom za chvíli a taky písnička Ještě jednu noc od Jelenů, kterou si přidáme za chvíli. Hrajeme si hezky česky celé léto.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
14: Na co?
13: Na naši fotovoltaiku.
14: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
13: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
14: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
13: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
14: A kdo se o to postará?
13: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
14: Tak to máme jasno.
15: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.

0: Skupina Jelen a písnička Ještě jednu noc. Tenhle hlas si pamatujte speciálně, pokud zazní písnička Slunce dál svítí. Slunce dál nám svítí. Toto je ukázka, ale kdybychom písničku pustili celou, je důležité být na konci písničky právě vy na telefonu 800 109 109 jako první, protože v ten okamžik se dostáváte do naší letní hry o 5000 korun na ruku. Dovolat se je ale pouze první krok, ten druhý krok je odpovědět nám správně na otázku, kdo to zpívá v té části písničky, kterou pustíme. Tuším, že to bylo ve středu, kdy se dovolal náš posluchač a mohl vyhrát 5000 korun. Od rána až dokud neusnem. A to byla ta ukázka a jeho odpověď.
1: Tomáš Kus. A ten to není.
2: Bohužel to není
3: Tomáš. Není.
2: Milane, byl to Jindra Polák z kapely Jelen.
3: Jeleni.
0: Ano, naposlouchejte si taky Jeleni, abyste věděli, kdo je Tomáš Klus, který zpívá v písničce, stejně jako Jindra Polák ze skupiny Jelen. Ta právě dozněla na Blaníku. No ale 5000 výhru tedy jsme přesunuli dalšímu výherci jako bonus, takže už se hrálo o 10 000 v pátek. A jak to dopadlo v pátek? Všude kolem nás stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas. Kdo správně odpověděl a dovolal se, to byla naše posluchačka, tedy sice původně chtěla říct odpověď Tereza Mašková, ale nakonec si to velmi rychle rozmyslela.
4: Tak já dám Kateřinu Marie Tichou.
3: Kateřina Marie Tichá, jo?
4: Neříkejte mi, že to je špatně.
3: No, helejte, když jsem tu ukázku slyšela, když jsem ji tady měla připravenou, tak jsem si říkala, ano. to nepoznaj, ale vy jste to poznala!
0: A naše posluchačka v pátek odpoledne měla velkou radost, vyhrála totiž 10 000 korun. Vracíme se k původní částce 5 000 a zase to brzy odstartujeme. Ono to přijde. Tak buďte u Blaníku a kdybyste slyšeli, že slunce dál svítí, 800 109 109. Na konci písničky je potřeba být první na našem telefonu. Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku. Obytňákem na sever. Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích. Obytňákem na sever
5: s Petrem Slívou. Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
7: Pohodové České rádio.
0: Za chvíli už 3:15, hezkou neděli, před námi Věra Martinová až na vrcholky hor a taky Hana Zagorová. Hrajeme si hezky česky.

0: Hana Zagorová, písnička Nápad. Taky jsme měli nápad, že vám po 14. a rádi pustíme písničku Z třech oříšků pro Popelku, Karel Gott.
1: Kde pak ty ptáčky hnízdo má?
0: Tak se těšte i na takovou, taky Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu, pro změnu muzikál Noc na Karlštejně. Nebo Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. Taky jako Hvězdáři vám rádi předpovídáme, co bude hrát Blaník, ale hlavně hrajeme hezky česky celé léto.
2: Blaník za volantem.
0: Na dálnici D1 míříme se Zuzkou z ředitelství silnic a dálnic.
3: Silný provoz a zdržení okolo 20 minut očekávejte na dálnici D1 na trase Praha-Brno mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Popojíždět v koloně budete od 123. po 128. kilometr. A na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov počítejte také s menším zdržením mezi sjezdy Vídeňská a Bratislavská dálnice. Důvodem je dopravní omezení.
0: S dopravními informacemi se můžete obracet taky na dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 12 stupňům. Zítra očekáváme zvětšenou oblačnost, přechodně až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na horách očekáváme 16 až 20. Toliko počasí a za chvíli už zprávy se Šárkou.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Hasiči ve Zlíně k doutnajícím místům nemohou. Česko posiluje pomoc z požáry ve Francii. Nosková ovládla české finále Wimbledonu.
4: Rádio Blaník.
17: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Už čtvrtým dnem zasahují hasiči po požáru budovy ve Zlíně. V místě někdejšího baťovského továrního areálu dnes pracuje 6 jednotek. Hasiči nadále prolévají a skrápějí sutiny zřícené budovy a ochlazují konstrukce. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Ten pomůže s hašením požáru v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět ještě dnes odpoledne. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. Přes 760 tisíc diváků. Takový zájem byl o sobotní ryze české finále Wimbledonu, který zaznamenala televize Prima. Tenistka Linda Nosková porazila v grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala tak premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Trenér Tomáš Krupa poté uvedl, že nikdy nikomu ze svých svěřenců nevěřil tak, jako právě Lindě. Silničáři dokončují úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba vyšla zhruba na 900 milionů korun. Kdy se po ní řidiči projedou, ví zástupce zhotovitele Pavel Fišar.
11: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Stavbu se nám jako zhotoviteli podařilo urychlit zhruba o měsíc, takže místo na konci prázdnin budeme zprovozňovat na konci července.
17: Já ještě doplním, že úsek má 3,5 kilometru. To byly zprávy. Teď už se k mikrofonu vrací Jirka Frelich.
0: Ano, je přesně 14. hodina.
18: Jirka Frelich na rádiu Blaník.
0: Možná plánujete letos v létě návštěvu Karlštejna, tak my vám k tomu zahrajeme Z noci na Karlštejně teď. Lásko má já stůňu, Helena Vondráčková, krásná písnička. Tak si ji užijte, hezkou neděli, hezký poslech Blaníku, hrajeme si hezky česky.

0: Petr Muk s písničkou Láska, ta nebezpečná věc. Máme krásnou neděli 12. července, sem tam občas, ale i s deštěm, protože ten déšť se vyskytuje hlavně na severu našeho území a prší nám třeba od Zlína až po Ostravu. No, taky příroda potřebuje trošku vláhy, nějaké deště se objevují na Pelhřimovsku a už taky u Telče směrem na Jihlavu. Co se týká nového týdne, tak nám prozradil už ráno meteorolog Martin Tomáš, co nás čeká v tom novém týdnu. Bude tepleji?
1: Tak ten týden bude poměrně teplý, když to řeknu hodně ve zkratce. Ty teploty už budou místy atakovat nebo dokonce překračovat v těch nejteplejších oblastech 30 stupňů, ale postupně se budou objevovat také přehánky nebo i bouřky.
0: Nejkrásnější dny mají být ty první dny nového týdne, pondělí, úterý, kdy bude nejvíce sluníčka. Pokud se tedy chystáte na nějakou kratší dovolenou nebo prostě jenom někam lehnout si k vodě, využijte dny, které nás čekají, pondělí, úterý, středa. A teď už Bad Boy Blue a za chvíli slovenská skupina Elán. Z Blaníku přejeme krásnou neděli.

0: Zpěvačka Cher a písnička Believe, čili věřit. No taky jsme fandili fotbalistům a věřili jsme. Dopadlo to jako vždycky a další informace pro nás má Šárka.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne. Semifinálová čtveřice mistrovství světa ve fotbale je kompletní. Všechny čtyři týmy už v minulosti světový šampionát ovládly. A kdy zápasy elitních reprezentací vypuknou? V úterý v 9 večer se proti sobě v Dallasu postaví Francie a Španělsko. Ve stejném čase o den později můžeme sledovat klání anglické reprezentace s Argentinou, které se odehraje v Atlantě. Vítězové semifinálových zápasů si zahrají o titul mistrů světa příští neděli od 21 hodin u New Yorku. Poražené čeká o den dříve v Miami souboj o bronzové medaile. Fotbalisté Argentiny a obhájci titulu dosud na mistrovství světa vybojovali 6 medailí, 3 zlaté a 3 stříbrné. Anglie postoupila do semifinále teprve po čtvrté v historii. Na cenný kov však čeká už od domácího triumfu v roce 1966. V letech 1990 a 2018 obsadila čtvrté místo. Po třetí za sebou si o medaile zahraje Francie. Ta má na kontě 2 zlata, 2 stříbra i 2x bronz. A pro Španěly půjde o třetí semifinále mistrovství světa v historii. Kromě zlatého roku 2010 se mezi nejlepší 4 dostali také v roce 1950. Tehdy ale medaily nezískali. Tolik fotbalový speciál. Další uslyšíte zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A za okamžik na Blaníku Karel Gott a pohádková písnička.
4: Kde pak ty ptáčky z doma?
0: Tak si užijte, na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
9: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
10: Dobrou noc.
9: Buona notte.
10: Sladký spánek.
9: Sono dolce.
10: Matrace.
9: Maniflex.
10: Maniflex. Magnifik.
9: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
11: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
12: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz
13: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz
14: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Blaník.
2: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
1: Blaník je i bezva práce.
2: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Zpěvačka Lady Gaga a Bradley Cooper, americký herec a italská zpěvačka a krásný duet z filmu Zrodila se hvězda. No, hvězdu objevil náš kolega Petr Slíva, co se týká zámku, opravdu perla mezi zámky. Balmoral na severu Anglie, ano, vyrazil dál až do Skotska a putuje obytňákem dál na sever. A dokonce na našich sociálních sítích můžete najít celé video. Povídání v našem vysílání, to je jasná věc. Fotky taky najdete na webu Rádio Blaník, ale video třeba na Facebooku. Teď jsem se díval, je to pár hodin zpátky, co se tam objevilo krásné video z toho zámku, který vlastní britská rodina. Petr Slíva si tam dal kávu, je to tam nádherné, tak se podívejte taky na Facebook Rádia Blaník jako já.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
1: Pohodové české rádio.
0: Skupina Krištof a Sima Magušinová by se mělo říci, protože už je vdaná. Ano, v písničce Sima Martausová uvedeno, ale už se nám vdala tato zpěvačka, která si zaspívala duet Hvězdáři se skupinou Krištof. Zdravíme tedy do Považské Bystrici, odkud pochází tato zpěvačka, a tady je ten hit Hvězdáři. My vám hrajeme hezky česky na Blaníku a přejeme nádhernou neděli. Před námi je taky skupina Queen. Užijte si písničky za minutu 3:15.
4: Všechna ta slova

0: skupina Queen, jejich velký hit Radio Gaga, tady je Radio Blaník. A 15. hodina je před námi, po 15. bude velký důvod si dnes pustit Ivone Přenosilovou a Boty proti lásce.
1: Tyhle boty nosím někde v duši.
0: Přidáme taky Ivetu Bartošovou, Když láska schází. A hned po zprávách Činasky a Bára Hosnedlová. Jeden slovenský klín, ale hlavně hezky česky na Blaníku.
2: Radio Blaník. Radio Blaník. Počasí.
3: Radio Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 12 stupňům. Zítra očekáváme zvětšenou oblačnost, přechodně až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na horách očekáváme 16 až 20. A foukat bude slabý během nepřechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Dejte pozor na D56 na trase z Ostravy do Frýdku místku u sjezdu na Staříči, je tam překážka na silnici. V Ostravě v Opavské ulici u křižovatky s ulicí 17. listopadu došlo ke střetu dvou osobních aut, tak očekávejte silný provoz. Podíváme se na trasu z Hlučína na Ostravu v Ludgeřovicích. Tady počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, tak dejte pozor. A na trase z Frýdku místku k hraničnímu přechodu Bílá u Ostravice probíhá oprava povrchu silnice. Tady se projíždí kyvadlově jedním pruhem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. dle srovnání k 1.7.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
15: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Snice dál ohrožují ryby v Dyji. Karlovarský festival byl letos klidnější. Lidé stále častěji žádají o řidičák online. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. Hasiči stále zasahují po požáru výškové budovy ve Zlíně, prolévají sutiny a ochlazují konstrukci. Na nařízení statika se ale blíže k místu dostat nemohou. Práce není jednoduchá, jak říká mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
18: Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali. Takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
17: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Situace v Dyji pod Novými mlýny se nelepší. V noci na dnešek kleslo množství kyslíku nad jezem v Bulharech téměř na nulu. Úhyn ryb ale zatím rybáři nezaznamenali. Problém způsobuje velká masa sinic v dolní novomlýnské nádrži. Bakterie v noci spotřebovávají kyslík a zároveň produkují toxiny, které jsou pro ryby nebezpečné. Filmový festival v Karlových Varech skončil. Akce trvala 9 dnů. Policie letošní 60. ročník hodnotí jako klidnější ve srovnání s jinými roky. Nejčastěji řešila krádeže nebo zatajení nálezu odložených věcí, slovní rozepře či dopravní přestupky. Festival letos přilákal 11 000 akreditovaných návštěvníků. Nabídl 472 promítání filmů a prodalo se přes 130 000 vstupenek. Lidé dnes stále častěji vyřizují úřední záležitosti elektronicky. Platí to i u žádostí o nový řidičský průkaz. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
19: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů balíkovny.
17: Doručení řidičského průkazu do boxu nebo výdejního místa za první rok využilo téměř 78 000 lidí. Tolik zprávy, já opět předávám slovo Jirkovi.
0: Já děkuji, budu se muset podívat, kde mi končí řidičák, asi brzy.
20: Jirka Frélich
21: na rádiu Blaník.
0: Tak snad ne před měsícem. Hezké odpoledne, krásnou neděli, teď už Činasky a Bára Hosnedlová a Slovenský Klín. Pište nám SMSky, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost na 603 118 118. I na ně se za chvíli dostat.

0: Bonnie M a písnička má Baker. Zpěvačka skupiny Bonnie M, Liz Mitchell, právě dnes slaví svoje narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Předloni nám zpívala právě na našich 25. narozeninách Rádia Blaník na Konopišti, tak vzpomínáme, bylo to úžasné. A ještě jedna vzpomínka, speciálně ve Zlíně, teď zbystřete, asi tušíte, komu patří tento projev.
1: Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva 5% obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny srdce tohoto světa.
0: No tak si představte, že je to ano, Tomáš Baťa, jasná věc, ale je to více než 100 let stará nahrávka a je to jedna z posledních nahrávek s Tomášem Baťou před jeho tragickou smrtí. Tomáš Baťa startoval z firemního letiště v Otrokovicích a bylo to právě 12. července a startoval na základě svého vlastního požadavku, protože si přál odletět do Indie. Měl odletět krátce po odlepení letadla z runway, ale došlo k tragédii. Letadlo havarovalo jen o pár metrů dál. Ten odlet sám o sobě nebyl jednoduchý, protože byla hustá mlha. Už to znamenalo, že let mohl být odložen, ale Tomáš Baťa za hodinu trval na tom, že poletí i přesto. Pilot ještě asi zachytil buď křídly budovu nebo elektrické vedení. Nakonec se snažil nouzově přistát, ale Tomáš Baťa i zkušený pilot nehodu nepřežili. Dnes je to tedy přesně 104 let, kdy si Otrokovice a celý Zlínský kraj vlastně připomínají tuto událost a legendární zlínský rodák Tomáš Baťa, tedy právě 12. července, přišel o život. 7 let poté k úřednímu přejmenování celých Otrokovic na Baťov došlo na základě přání lidí a úředníků. Roku 1939 zmizely z mapy Otrokovice a přišel Baťov. No to se vrátilo zpátky, zanedlouho v roce 46. Ale jako vzpomínku na Tomáše Baťu dovolte, abych vytáhl tuto písničku, která nese krásný text Boty proti lásce. Tady je Ivone Přenosilová, zdravíme Zlínsko.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidí.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

0: está. On při mně stá.
1: Mámy zvu Nartu, krásná písnička Jarek Nohavica a Karel Zich.
2: Je to paráda.
1: Za chvíli písnička Paráda.
2: A číst si.
1: Jak máte parádní neděli, nebo jaký byl pro vás víkend, pište SMSky 603 118 118. Napište mi, co vám udělalo radost, co vás potěšilo a já věřím, že příští týden někoho potěšíme naší velkou hrou, ve které jde o peníze. 5000 korun můžete vyhrát díky jediné písničce Slunce dál svítí.
3: Slunce dál nám svítí.
4: 5000 na ruku.
5: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Ještě tady broučku vidíš?
9: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz
10: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

Scorpions a písnička Wind of Change a já myslím, že se mi povede i jeden krásný telefonát, ale zkusíme to za chviličku, takové překvapení. Tady jsou SMSky, které jste nám psali a těch SMSek skáče tolik, že asi na někoho zapomenu zcela určitě, protože to je takových SMSek, že to nebere konce dneska, ale moc za ně děkuji, jsou naprosto úžasné. Největší radost dorazila SMSka, má náš posluchač nebo posluchačka, teď nevím, když po 14 dnech se milovaná žena, teď už mám ten text, vrátila z nemocnice po náročné operaci nohy. Po 43 letech manželství mi velice chyběla. Jaroslav od Velkých Popovic. Jaroslavě, díky za SMSku. Do rádia nás zdraví taky Gabča z Prahy. Ta má radost, že rodina z Černé Hory doletěla v pořádku domů. Byli 14 dní na prázdninách a také se jim líbila i Praha. Nikdy tady nebyli. Z Černé Hory. Hlavně metro a tramvaje, to prý nikdy neviděli. Krásný den přeje všem Gabča z Prahy. Gabčo, díky moc. Tady je SMSka další, krásný den do rádia. My jsme si udělali výlet bez dětí s chlapem od středy do neděle do Polska. Nachodili jsme tolik kilometrů, že jsme unavený víc, než kdybychom byli s dětmi. Ale už jsme v České republiky. Díky za české pivo. Tak ano, to je krásný pozdrav. Děkujeme, sice nevíme komu bez podpisu, ale to vůbec nevadí. Fanda pak napsal, že největší radost udělalo, že před chvílí manželka odvezla tchýni a je zase doma sám s manželkou, bez úhony to přežil a teď může v klidu se ženou relaxovat a poslouchat Blaník. Fando, já jenom doufám, že teda ta tchýně teďka neposlouchá cestou Blaník. Karel z Hostomic pod Brdy píše, že minulý týden ho udělala radost dovolená, kterou trávili s manželkou a nejmladším synem na Máchově jezeře, a tou nejlepší tečkou z dovolené byl koncert v Ústí nad Labem Vojty a Jana Nedvěda u stánku, na který vyhráli vstupenky na Blaníku. Karle, díky za krásnou zpětnou vazbu, jsme rádi, když vám vstupenka udělá radost. A pak tady je SMSka přímo od pláže, poslouchejte, Petr, všechny zdravím, neděli trávím na slunečném pobřeží v Bulharsku. Právě jsme na pláži, jsou krásné vlny a krásné počasí. Tak já to zkusím zavolat na to konkrétní číslo, je to české číslo.

0: aby možná pro to.
1: No povídejte, jak se máte krásně na slunečném pobřeží.
0: Je tu nádherně, krásné sluníčko, 28, bez mračků. Před chvilku jsem zkoušel místní padák, parasliding.
1: Aha.
0: A právě se opaluju na pláži, nebo zkouším to.
1: No vidíte to, my máme teď pod mrakem aktuálně, myslím si, že na většině území buď pod mrakem, nebo dokonce prší někde. Kde přesně na tom slunečném pobřeží vás najdeme?
0: Přímo jak je Nesebar a hned na začátku Nesebaru.
1: Aha, a to jste jeli jak? Autem, autobusem, cestovkou?
0: To jsme jeli na poslední chvíli, já jsem to kupoval 2 hodiny do odletu od jedné cestovky, nevím, si můžu říct, jak se jmenuje.
1: To nechme to takhle, 2 hodiny před odletem jste si to koupil a šup zabaleno.
0: Ano, my jsme z Bohumína, jeli jsme do Ostravy na letiště, nás tam s námi hodil a o půlnoci jsme tady byli, ve středu jsme jeli.
1: Uh-huh. A kolik vás čeká ještě?
0: Ještě do středy jedom.
1: Takže na týden za asi krásnou cenu jste takhle letěli na slunečné pobřeží.
0: Krásnou, pro 4 osoby velice krásná cena.
1: A jak se tam dá vlastně teďka třeba koupit jídlo nebo oblečení? Jak je to s cenami právě na slunečném pobřeží?
0: My máme sice all inclusive, ale já rád vlastně degustuju místní pivo, tak třeba pivo plechovkové stojí v obchodě 2 eura, ale jináč povolené 3,50 a oblečení značkové trička 20 euro maximálně. A jídlo, když jsem se včera díval, mají, tak tam je velice, velice dobré ceny.
1: Super. Tak já vás nebudu rušit, zase se hezky opalujte, pozdravujte zbytek rodiny a užívejte si. Zdravíme do Bulharska na slunečné pobřeží.
0: Děkujeme, mějte se pěkně.
1: Taky, naschle.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Pohodové české rádio.
1: Díky za krásné SMSky a že jich tedy opravdu bylo. A další skáčou, už víme, že jste měli krásný týden a hezký víkend. Teď Meky Žbirka. Yeah.

0: Katy Perry na Blaníku a bude 16. hodina, dáme si Petra Kotvalda. Milujem se čím dál víc. Písničku Marie Rotrové. Měli jsme se potkat dřív. Taky Hanu Zagorovou. Zás to se dá, noc modra šedá. Hrajeme si celé léto, hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkný den vám přeji, Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 26 stupňům, na horách ke 20. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Očekáváme s většinou oblačnost, přechodně až polojasno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: V Ostravě v křižovatce ulic Blanická a u Sochy zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, tak počítejte s omezením. Na trase z Hlučína na Ostravu v Ludgeřovicích počítejte s omezením kvůli pracím na silnici taktéž. Ve Vsetíně v Žerotínově a Nádražní ulici probíhají stavební práce. Tady je místo neprůjezdné, tak s tím určitě také počítejte. A v Ostravě ve Vítkovické u obchodního centra Karolína probíhají práce na silnici. Tolik dopravní servis pro Moravo a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinnetou!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Horní úsek lanovky na Sněžku stojí. Světla zpestří prohlídky z brašovských jeskyní. České vrtulníky pomáhají s požáry ve Francii. Pohodové odpoledne přeje Šárka Vikydalová, jsou tu zprávy. Vítr dnes zastavil lanovku na Sněžku. Horní úsek spece pod Sněžkou na vrchol nejvyšší hory Česka, tak turisté musí zdolat pěšky. Trasa měří 2,5 kilometru. Spodní úsek lanovky do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. Podle dat z měřící stanice měl dnes ráno na Sněžce vítr v nárazech rychlost až kolem 90 km v hodině. Z brašovské aragonitové jeskyně rozzáří světla. Instalace s názvem Pod hladinou až do konce sezóny zpestří návštěvníkům prohlídku. Podzemní výstava v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku má dlouholetou tradici a je věnována dílu Tomáše Skalíka. Jeskyně byly v místním kamenolomu objeveny na přelomu let 1912 až 1913. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník. Na palubě jsou dva piloti, dva technici a dva letečtí záchranáři. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak. Ten pojme až 3450 litrů vody. O mezinárodní pomoc žádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie. Země zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 000 hektarů půdy. U karlovarského krematoria na Růžovém vrchu počítejte s dopravním omezením. To platí od zítřka a dotkne se Buchenwaldské ulice. Zahájena tam bude rozsáhlá oprava komunikace a chodníku, s čím počítat prozradí mluvčí magistrátu Hana Kyselá.
3: Po celou dobu prací bude opravovaná část ulice uzavřena pro veškerou dopravu. Příjezd ke krematoriu bude možný pouze ve směru od Celní ulice v Rybářích. Po dokončení opravy bude na komunikaci opětovně zaveden obousměrný provoz a pohyb pěších zůstane zachován, umožněn bude vždy vyznačeným prostorem podle postupu prací na stavbě.
2: Práce by neměly trvat déle než do konce září. Tolik zprávy. Teď už zpátky k písničkám. Slovo má opět Jirka.
4: Ano, je to tak. Hezké odpoledne.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Až Bloňka je tady taky hezká česká, Petr Kotwald a Milujem se čím dál víc. Za chvíli Hana Zagorová, Rande uzdi nářku a přidám ještě jedno zajímavé povídání, protože právě teď je ideální příležitost k návštěvě Veselí nad Moravou. Proč právě tady byste mohli zavítat v dalších dnech a proč právě tady je to ideální místo na výlet, to se dozvíte taky z Blaníku. A teď hezká česká, Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Česky, česky.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Hana Zagorová, Rande uzdi nářku. Slíbil jsem povídání o veselí nad Moravou. Právě tam nás koncem týdne vzal Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se vracím do Veselí nad Moravou, které letos oslaví 770 let své existence. Popsal jsem vám park u zámku čekajícího na opravu a teď vás trochu provedu po městě, které se mimo jiné chlubí nejstarší funkční vodní elektrárnou na Moravě. Najdete ji mezi zámkem a historickým středem města, nad ramenem Moravy a umělým náhonem s budovami původního vodního mlýna, dvěma francisovými turbínami s výkonem 210 a 150 kW byla elektrárna vybavena počátkem 20. století. Samotné historické centrum kolem Bartolomějského náměstí vyrostlo na opravdovém ostrově mezi řekou Moravou a jejím ramenem. K prohlídce tu zvou dvě muzea. Městské s klasickou nabídkou expozic s regionální tématikou archeologických, vlastivědných a historických sbírek a vedle něj Dům přírody Bílých Karpat s turistickým informačním centrem v unikátně rekonstruovaném domě. Jsou v něm interaktivní expozice o krajině Bílých Karpat a Pomoraví. Pro Bílé Karpaty jsou typické louky, na nichž rostou díky tradičnímu a šetrnému hospodaření třeba i orchideje a žijí tu vzácné druhy motýlů a dalšího hmyzu. Turistickou atraktivitu Veselí nad Moravou výrazně posiluje Baťův kanál, tedy umělá vodní cesta, původně určená pro levnou dopravu lignitu z dolů u Ratíškovic do Baťových továren v Otrokovicích a ve Zlíně. V posledních desetiletích se stal Baťův kanál frekventovanou přes 50 kilometrů dlouhou trasou, po které se vydávají rekreační plavidla krajinou Pomoraví. Právě ve Veselí nad Moravou je nově vybudován největší a nejmodernější přístav s půjčovnou malých motorových člunů i houseboatů. Takže pokud byste se chtěli projet po vodě, máte ve Veselí nad Moravou ideální příležitost. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Čtvrt na pět, to nám ta neděle ale utíká nějak rychle. Tady jsou Starship a za chvíli taky Dana Landa a Moritory Tessalutant. Z Blaníku přejeme krásnou neděli.

0: Moriturite salutant.
1: Moriturite salutant a Daniela Landa. No a co takové nedvědovky, co byste řekli Valčíčku?
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomínám.
1: Tak za chvíli si pustíme takovou písničku a nedvědovky hrají hlavní roli taky u našich písniček k táboráku. A ty pro vás máme každou sobotu a každou neděli po 18. hodině a já si myslím, že i dnes se máte na co těšit. Protože si myslím, že naživo je tady písnička, a teď už to vím přesně, kterou mám osobně velmi rád, ale nechám si to jako překvapení. Tak za chvíli prozradím víc a přidám Marii Rotrovou. Hrajeme hezky česky.
3: Vlaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
4: Sluníčkové samolepky Vlaníku a Centropolu.
3: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
4: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
3: Sluníčkové léto
4: s Vlaníkem a Centropolem.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
8: Dobrou noc.
7: Buonanotte.
8: Sladký spánek.
7: Sono dolce.
8: Matrace.
7: Maniflex.
8: Maniflex.
9: Magnifik.
7: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
10: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
3: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Brontosaurus a Valčíček, no je mi jasné, že se těšíte na Martina Ledinského a písničky k táboráku. Martine, ahoj.
1: Ahoj Jirko, máš pravdu, od 18 hodin tady budou.
0: Tak. Budou tady a Martin už od 17. Tak a koukal jsem, že Nedvědi nesmí chybět ani dnes, bude tam písnička Živě a pak taky od původních Nedvědů písnička Podvod. Chtěl jsem to ráno, vina poslední. Martin už tančí.
1: Ano. Už jsem hrábnul do strun.
0: Ano, sice nemá kytaru. A Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, Tisíc mil, na to se taky těším. Těch tisíc mil. A jeden směr. Tak to bude jinak. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a Martin Ledinský zpívají. A taky Rangers a pole s bavlnou, to jsme hrábli do těch táborových. Tak po 18. hodině s Martinem Ledinským, který přidá na vrchy nějaké zajímavosti.
1: Přesně tak, chystáme třeba informaci o naučné houbařské stezce. Kde tahle ta houbařská stezka je, tak to se dozvíte právě mezi tou 18. a 19. hodinou.
0: To já bych ji nenašel. Tak vám přeji krásnou neděli, už vás bude mít v péči můj kolega Martin Ledinský. Já vám přeji tedy krásný zbytek dne a ode mě třeba ještě Petr Nať. 7,5 kila
2: radosti. To je lekošunka na kosti.
3: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
3: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Modern Talking na Blaníku, za 8 minut bude 17 hodin a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli doprava, počasí, zprávy a v příští hodině Tereza Mašková. Kam až? Taky Karel Gott. Láži, pláči, smích. Jdi za štěstím a nebude chybět ani skupina Botox. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekáváme na Moravě a ve Slezsku většinu oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Zítra bude zvětšená oblačnost, přechodně bude až polojasno, výjimečně se mohou tedy vyskytnout přeháňky taktéž, k večeru bude ale oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 26 stupňům, na horách ke 20. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Mezi Karvinou a Těšínem na silnici 1/67 u odbočky na Horní Suchou bourala dvě osobní auta, tak dejte pozor. V Ostravě v křižovatce ulic Blanická a u Sochy zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, tak počítejte s omezením. Na trase z Lučína na Ostravu v Ludgeřovicích počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, dejte pozor. Ještě se podíváme do Ostravy ve Vítkovické ulici u obchodního centra Karolína, probíhají práce na silnici, takže s tím určitě počítejte. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
6: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
5: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
15: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: 10 milionů pomůže proti přehřívání areálů. Medvěd na Slovensku srazil muže k zemi. Králové borůvkových knedlíků překonali rekordy. Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykydalová, na řadě jsou zprávy. Moravskoslezský kraj chce zmírnit přehřívání areálu. Vyčlenil na to 10 milionů korun, stejně jako loni. Peníze mají putovat do projektů, které jsou zaměřeny na výsadbu zeleně či zadržování dešťové vody. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. Loni tak díky podpoře v kraji přibyly nové květnaté louky, stromy, přírodní učebny nebo retenční nádrže na dešťovou vodu. Medvěd napadl muže na Slovensku. Incident se odehrál v obci Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Muž pracoval před domem, když mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Napadený utrpěl lehčí zranění. Úřady vyzvaly obyvatele i návštěvníky regionu k maximální ostražitosti. 4 tuny borůvek padly v Borovanech na Českobudějovicku. Na letošní borůvkobraní dorazilo asi 13 000 lidí. Návštěvníci mohli ochutnat borůvkové víno či pivo. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků. V soutěži o krále borůvkových knedlíků byly letos překonány oba dva rekordy. Za ženy vyhrála Nelly Brošková, která snědla 26 knedlíků. Za muže pak Josef Voharčík, který jich spořádal 30. Silničáři dokončují úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba vyšla zhruba na 900 milionů korun. Kdy se po ní řidiči projedou, ví zástupce zhotovitele Pavel Fišar.
18: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Stavbu se nám jako zhotoviteli podařilo urychlit zhruba o měsíc, takže místo na konci prázdnin budeme zprovozňovat na konci července.
17: Já ještě doplním, že úsek má 3,5 kilometru. To byly zprávy. Teď už předávám slovo Martinu.
0: Šárko, díky a je 17 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
16: na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, to je blanická písnička, která vám začala přinášet krásné peníze. Jak se této hry o 5000 korun můžete zúčastnit, to se dozvíte za chvíli. A teď už na Blaníku skupina Kryštof, hned teď. Hezký poslech.

0: Na Blaníku Tereza Mašková, která s dalšími hudebními hvězdami naspívala i naší výroční písničku Slunce dál svítí, kterou jsme vám nadělili před 2 lety k našemu čtvrtstoletí.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě písnička Slunce dál svítí vám během tohoto léta přináší krásné peníze.
2: Slunce dál nám svítí.
0: Hned jak ve všední den zazní v našem vysílání tahle písnička, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109, kdo se dovolá jako první, je ve hře o peníze. A jak to celé probíhá? Pustíme vám krátký kousek z této písničky. A když řeknete správné jméno interpreta, který v ukázce zpívá, vyhráváte 5 000 korun. V úterý Milan neuhádnul, tak navýšil tu sumu na 10 000 a tu v pátek vyhrála posluchačka Květa. V ukázce zpívala Kateřina Marie Tichá a všimněte si, jak Iva Lecká v pátek nevěřila, že to někdo uhádne.
3: Jsem si říkala, to nepoznaj, to nepoznaj, ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun!
0: Jackpot tedy vybrán paní Květou, takže teď aktuálně hrajeme zase o 5 000 korun.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli na rádiu Blaník skupina Lucie, taky Mel C a právě teď Stušková od Elánů.

0: Na Blaníku skupina Lucie za 8 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady. Tentokrát vám kolegyně Iva Lecká řekne, co dělat, když rostlina svěšuje listy. Je vždycky nutná zálivka, anebo ne? To se dozvíte už brzy. Ještě předtím na Blaníku Karel Gott, Botox, anebo taky Rick Astley.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
7: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
8: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
9: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

0: italské kuchyně umámy.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
5: Nemáme ani moře, ani velehory.
6: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
5: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Na Blaníku k vaší nedělní odpolední pohodě Pavol Habera.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Teď už je před námi repríza dobrých rad. Co s rostlinami, které teď přes léto svěsí listy? Zalít anebo udělat něco úplně jiného? Iva Lecká ví a ráda poradí.
2: Krásný dobrý den. Rostlina vadne, listy svěšuje a první myšlenka většiny zahrádkářů je jasná. Má žízeň. Jenže ne vždycky je to pravda. V horkých letních dnech může rostlina trpět úplně jiným problémem. Přehřátými kořeny. Kořeny jsou totiž mnohem citlivější, než si většina lidí uvědomuje. Když se půda rozpálí na více než 30 stupňů, začnou pracovat mnohem pomaleji a kolem 40 stupňů už mají velký problém přijímat vodu i živiny. Výsledkem je, že rostlina vypadá, jako by usychala, protože má v zemi vláhy dostatek. Jak poznat rozdíl? Sáhněte několik centimetrů pod povrch půdy. Pokud je zemina stále vlhká, ale rostlina přesto během největšího vedra svěšuje listy a večer se zase sama vzpamatuje, pravděpodobně netrpí suchem, ale horkem. Typické je to u rajčat, u paprik, okurek, hortenzí anebo mladých ovocných stromků. Mnoho lidí v takové chvíli přidá další zálivku, jenomže tím často situaci nezlepšíme. Mnohem účinnější je zabránit přehřívání půdy. Pomůže vrstva mulče ze slámy, posekané a proschlé trávy anebo štěpky. To dokáže snížit teplotu půdy i o několik stupňů a zároveň udrží vláhu mnohem déle. Dobrou službu udělá i ranní zálivka. Přes noc a brzy ráno se voda stihne vsáknout ke kořenům dřív, než začne slunce pálit. Naopak zalévání rozpálené půdy uprostřed odpoledne bývá méně účinné. A jedna zajímavost na závěr. Rostliny si umí během nejteplejších částí dne vytvořit jakousi polední pauzu. Omezí odpařování vody, listy lehce svěsí a čekají, až teplota klesne. Není proto vždycky potřeba okamžitě běžet z konví. Někdy stačí chvíli počkat. Pokud se večer listy znovu narovnají, rostlina vám vlastně jenom dala najevo, že přečkává tropické vedro po svém. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
0: Za chvíli na Blaníku Ricky Epovery, Marcela Holanová nebo taky Bernie Paul a chystá se i vaše oblíbená soutěž. Výhru si užije celá vaše rodina.
1: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.

0: Na Blaníku dohrává Bernie Paul a za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině písničky k táboráku. V nich se můžete těšit na Michala Tučného se skupinou Rangers, teda Greenhorns. Jo, s tolika skupinami už zpíval Michal Tučný, tak si to hnedle člověk splete. V příští hodině taky Helena Vondráčková s Valdemarem Matuškou. Nebo Vaby a Miky Rivolovi s jejich kamarády. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou ke 12 stupňům. Zítra očekáváme zvětšenou oblačnost, přechodně až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. K večeru bude ale mraků ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Na horách očekáváme 16 až 20. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: Na Olomoucku v újezdu na místní silnici se srazila dvě osobní auta, projíždějte tedy s opatrností. Další komplikace máme mezi Karvinou a Těšínem na silnici 1/67 u odbočky na Horní Suchou. Tady máme nehodu dvou osobních aut, tak dejte velký pozor. Na trase z Frýdku Místku na Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí na mostě před Čeladenku. Počítejte s omezením kvůli opravě silnice. Ještě se podíváme za Sedlištěm směrem na Frýdek Místek. Počítejte s omezením kvůli opravě propustku, dejte pozor. To je ode mě vše, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A za chvíli už zprávy se Šárkou.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ta správná cesta vede do firmy SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Studenti od zemědělství odcházejí jinam. Nový řidičák si lidé vyřizují online. Finále Wimbledonu sledovali statisíce lidí. Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Zemědělce na jihu Čech trápí nedostatek lidí, studenty ale práce v oboru neláká a 63% z nich uvažuje o odchodu z oboru, který studují. Hlavními důvody jsou nízké finanční ohodnocení a náročná pracovní doba, zejména směnný provoz práce o víkendech a svátcích. Vyplývá to z průzkumu regionální agrární komory Jihočeského kraje. Filmový festival v Karlových Varech zaměstnával záchranáře. Ti zaznamenali během 9 festivalových dnů asi o 17% více výjezdů než obvykle. Denně vyjížděli v průměru 128krát. Záchranářská pomoc na festivalu se týkala zejména kolapsových stavů, úrazů, alkoholu či případů napadení. Záchranáři zajišťovali také nepřetržitou asistenci na festivalových koncertech. Lidé dnes stále častěji vyřizují úřední záležitosti elektronicky. Platí to i u žádostí o nový řidičský průkaz, pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz, přes portál dopravy řešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů balíkovny.
2: Doručení řidičského průkazu do boxu nebo výdejního místa za první rok využilo téměř 78 000 lidí. Přes 760 000 diváků takový zájem byl o sobotní ryze české finále Wimbledonu, který zaznamenala televize Prima. Tenistka Linda Nosková porazila v grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala tak premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Trenér Tomáš Krupa poté uvedl, že nikdy nikomu ze svých svěřenců nevěřil tak, jako právě Lindě. Tolik zprávy, teď už je tu zpátky Martin a má pro vás další písničky.
4: A odbyla 18. hodina. Pěkný podvečer.
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
4: I v neděli na Blaníku zapalujeme náš víkendový táborák. Za chvíli tu bude živá Nedvědovka, což je skladba od Vojty a Honzy Nedvědů. Pro tento víkend to jsou Růže z papíru. Teď už ale pro vás na Blaníku v písničkách z táboráků máme Pavla Bobka. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku posloucháte písničky k táboráku a tohle byly k vaší nedělní pohodě Greenhorns s Michalem Tučným a Šlapej dál.
1: Letní živá nedvědovka.
2: Na Blaníku.
0: Tentokrát to jsou Růže z papíru. Vznikla v polovině 70. let v prostředí české tramské a folkové scény. Tahle skladba vypráví poetický příběh o chudém poutníkovi, který na pouti vystřelil lacinou papírovou růži, aby jí daroval své lásce, a ukazuje tak, že i prosté dary mají obrovskou hodnotu. Tuhle písničku pro vás na Blaníku exkluzivně živě zahráli Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. Tak si pojďme tu jejich živou verzi pěkně užít. Tady jsou Růže z papíru.
2: Letní živá nedvědovka.
1: A rep Vojta Nedvěd u blanického táboráku.
3: Do tvých očí

0: Nádhera, pánové, děkujeme moc. Na Blaníku v písničkách k Táboráku exkluzivně jenom pro vás Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším. To byla další živá nedvědovka pro tento víkend, a sice Růže z papíru. Teď už pro vás máme Tisíc mil od Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky.
1: Písničky k Táboráku
2: na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku v písničkách Táboráků, Karel Zich, ale to jak má být, za 10 minut bude 6:30. Od táborového ohně se za chvíli na pár minut přesuneme do pořádně svižného country rytmu. Čeká nás totiž legendární skladba ze 70. let. Písnička Zuzi Zuzano od skupiny Mustangové. Zuzi, Zuzi, Zuzi Zuzano. Tahle skladba má neuvěřitelnou energii. Zkrátka ideální kousek na to, abyste si začali pěkně podupávat do rytmu. Pokud máte teď u sebe nějakou Zuzanu, tak ji od nás pozdravujte a za chvíli si tuhle písničku na Blaníku pěkně užijte.
1: Písničky k táboráku.
2: Na rádiu Blaník.
3: Slunce dál nám svítí.
2: Slunce dál svítí.
1: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109.
1: A buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
8: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
9: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
10: Bezva kolegové,
11: bezva šéf,
10: bezva práce.
11: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
10: Jednoduše, rychle a přehledně.
11: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
10: Bezva práce.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Blaník.
4: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
3: Blaník je i bezva práce.
4: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Radio Blaník.
5: Radio Blaník.
3: Radio Blaník.

všichni život patří katům, katům v polích s pavanou. Nesměj palec, co nebije tvůj dům, život patří katům.

0: litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.
3: Písničky k táboráku.

0: Takhle to končí, když na Blaníku zpívá Vaby Rivola, Miky Rivola a společně s nimi ještě jejich kamarádi. Hezký večer.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Pohoda v přírodě u táboráku nemusí být nutně jen o buřtech pečených nad ohněm, ale vzhledem k tomu, že už sem tam rostou i houby, tak by vás mohla nadchnout nová naučná houbařská stezka. Najdete ji v Bochově na Karlovarsku. Nachází se kousek od silnice na Toužim a je dlouhá zhruba 4 kilometry. Trasa je navržena jako interaktivní vzdělávací okruh. Víc nám o této houbařské naučné stezce poví její spoluautorka Monika Macháčková.
2: Spojuje takové zajímavé informace ze světa houb, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Je vhodná pro rodiny s dětma, pro děti, pro školní skupiny i pro všechny milovníky přírody a houbaření.
0: A ty nejmenší trasou provede maskot Bloudík, který předává ta je houbaření zábavnou a stravitelnou formou. Tak pokud do Bochova na tuhle houbařskou stezku vyrazíte, přeji vám i plné koše hub z jejího okolí.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku divokej byl Vaby Daněk a nebo taky Honza Nedvěd.
3: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program,
4: čerstvé výsledky
1: i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: Pohodové české rádio.

že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo,

0: Na Blaníku Martin Javůrek, za 4 minuty bude 7. Nedělní písničky k táboráku jsou za námi, další tu budou opět v sobotu od 18 hodin. Pokud byste si je ale teď chtěli užívat dál, tak na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli, a to od 7, písničky k táboráku začínají a budou hrát až do 10. večerní. Tady u nás na rádiu Blaník jsou teď ale před námi písničky na vaše písemná přání. Chystáme Lucii Vondráčkovou. Vybrali jste taky narozeninovou od Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: Nebo třeba taky Miraj.
2: Život je pohoda, život je fajn.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme celé léto hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům a obloha bude jasná až polojasná. Na severovýchodě se při zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, a to hlavně na horách. Zítra nás na některých místech čeká tropický den, kdy teploty vyšplhají až na 31 stupňů. Na severovýchodě a na horách budou teploty šplhat lehce nad 20. K tomu všemu na obloze slunce i mraky a na severovýchodě a severu s možností nějaké té dešťové přehánky.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: A písničky na přání za okamžik odstartují. Přejeme vám krásný nedělní večer. Jinak objednávat je můžete s předstihem na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Bořek, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání, budeme hrát Bohemian Rhapsody od Queenů, ale teď na rozjezd Xindl X s Olgou Koenigovou, tak ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Xindl X s Olgou Koenigovou na Blaníku a teď už je před námi první vaše dnešní přání, skupina Queen. A napsal Ondra z Dražíče, nejlepší mamince, nejlepší babičce Irence přeje syn Ondra s rodinou. Děkujeme ti, že jsi tu pro nás vždy byla. Jsi a ještě dlouho budeš. Máme tě moc rádi, přejeme ti všechno nejlepší a hlavně zdraví.
1: Písničky na přání. Na rádiu.

0: Na Blaníku skupina Queen a teď už Lucie Vondráčková, ty si ten nej. Tuhle písničku vybrala Radka ze Zdemyslic, která píše: Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého manžela Standu k jeho dnešním narozeninám. Lásko, přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Tvoje milující manželka Radka. K přání se připojují Lucka s Vojtíškem, Michal s Míšou, Stáňa, Ivuš, Jindra, Lucka s Domíkem a chlupáči Teddy a Charlie. Zdravíme taky do Orlové, odkud píše Pavlína. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro Elišku Demeterovou z Havířova k jejím 15. narozeninám. Milá Eliško, už přišel ten den, kdy se z tebe stala mladá slečna. Máš krásných 15 a já ti přeji všechno nejlepší. Ať se ti splní všechna tvoje přání, mám tě moc ráda, přeje baba Pavla.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už narozeninová od Jarka Šimka. Toto přání přišlo z Chebu od Richarda. Dobrý den, Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro naší dceru Kristýnku Biháriovou k pátým narozeninám. Kristýnko, máme tě moc rádi, jsi naše sluníčko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstíčka a zdravíčka. Tvoje rodiče, otec Richard, matka Edita, babička Jana, strejda Martin, bratr Daniel, teta Elfrída a také bratr Kristián a Dominik, také babička Klára a dědeček Šaňo, kteří bohužel už mezi námi nejsou. Napsala taky paní Eva z Lomečku u Kutné Hory. Zahrajte prosím nejúžasnější kamarádce, která dnes slaví své krásné narozeniny. Milá Alenko, k tvým půlkulatým narozeninám ti přeji hlavně zdraví, štěstí a lásku. Děkuji, že jsi vždy byla po mém boku. Přátelé jsou andělé, kteří nás zvednou, když zapomeneme létat. Pro mě si tím nejkrásnějším andělem. Krásné narozeniny ti přejí všichni ze sídla U lesa. A napsal taky Aleš z Bedřichova v Jizerských horách. Přejeme za celý kolektiv hotelu Jelínek hodně štěstí, zdraví a splněných přání naší majice, která je velkou oporou tohoto podniku. Děkujeme, že jsi s námi. Máme tě rádi, tak všechno nejlepší i od nás.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

nesmírně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička tak

nejlepší. Na Blaníku vám k narozeninám zpíval Jarek Šimek a teď už je před námi skupina ABBA s písní Mamma Mia. Napsal Martin z Chyňavy. Ahoj Blaníčku, prosím, abyste zahráli písničku Mamma Mia pro paní Martinu Kšírovou z Chyňavy. Dnes by oslavila své 57. narozeniny, ale v roce 2025 nám navždy odešla. S láskou na ní vzpomínají manžel Martin, syn Martin, dcera Andrea s přítelem Petrem, vnoučata Laura a Tobík a pejsci Irin a Bria. Moc nám chybíš a navždy zůstaneš v našich srdcích.

0: Na Blaníku dohrává ABBA a teď už je před námi báseň od skupiny Činasky. Napsala Ilona z Českého Brodu. Martine, dnes slavíš krásných 60 let a my ti chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a mnoho dalších let prožitých s úsměvem mezi lidmi, kteří tě mají rádi. Děkujeme ti za všechno, co pro naší rodinu děláš a přejeme ti, aby ses i v dalších letech usmíval stejně jako dnes a věděl, že tě máme z celého srdce rádi. S láskou tvoje manželka Ilona, syn Martin, syn Michal s Vendulou a vnučka Amélka. Tak z Blaníku zdravíme a posíláme Činasky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Na Blaníku dohrávají Činasky, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Valdemar Matuška.
1: Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko.
0: A na vaše přání taky Roxette, Damiens a za chvíli Miraj. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec země koule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
3: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz.

0: na přání. Na rádiu
1: Blaník. Teď už Jahoda od skupiny Miraj, píše Natálie z Benešová. 14 svíček dneska září, ať se ti ve fotbale pořád daří. Slávia v srdci navždy zůstává, všechno nejlepší ti přeje celá rodina. A napsal taky Michael z Olomouce, nebo Michal. Chtěl bych popřát svojí skvělé manželce Hance z Olomouce k pátečním narozeninám a říct, že jí mám moc rád.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda odmíráj na Blaníku, teď už Valdemar Matuška a píseň pro Kristýnku napsala Lucie z Velké Býteše. Milá Kiki, hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu a přátelé, co nikdy nezradí. K bohatství krůček a ke štěstí skok, zkrátka nádherné narozeniny a k tomu dobrý mok. Napsali tvé dámy, tak zdravíme a hrajeme. Stay.

Na Blaníku vám zpíval Valdemar Matuška a teď už Damiens a Mám tě rád. Napsala Iveta z Dobřan, ahojky rádíko. Prosím o zahrání písně pro Péťu se vzkazem Mám tě velmi ráda, vážím si tě a jsem ráda, že mám takového přítele. Děkuji ti za vše a posílám pusu. To napsala Iveta.

0: Na Blaníku Damiens a teď už Roxet napsala Nikola z Prahy 12. Tome, ze srdce ti přejeme k tvým narozeninám hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Jsme moc rádi, že tě máme, jsi mi skvělým manželem a parťákem do nepohody a našim dětem super tátou. Milujeme tě z celého srdce. Nikola, Klárka a Nelinka.
1: Léto s Blaníkem.

0: Rockset na Blaníku, teď už Pijánovka a skupina Tři sestry. Toto přání přišlo z Horní Vsi od Kamily. Mánku, vše nejlepší k dnešním 50. narozeninám, hodně zdraví a pohody, do další 50. přeje celá rodina. Máme tě rádi. Ondra z Hodkovic nad Mohelkou píše taky: písničku bych chtěl zahrát pro svoji milovanou Elišku. Děkuji, že za mnou vždy stojíš a ve všem mě podporuješ. Moc tě miluji a užij si dnešní den.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku posloucháte nedělní písničky na přání a teď už jsou před námi holky s písničkou pro mámu. Napsala Eliška z Plzně. Mami, mám tě moc ráda. Děkuji ti za vše, co pro mě děláš. Přeji ti hodně štěstí, zdraví, lásky a úsměvů každý den. Jsi ta nejlepší maminka na světě. Přeje dcera Eliška a Kačka, vnučka Sofie a babička Květuš.

0: Na Blaníku holky a teď už skupina Lucie a Daniela. A shodou okolností nám teď Daniela i píše. Ze starých splavů k letní dovolené s mými nej. Tak si tu dovolenou moc hezky užívejte a my vám z Blaníku posíláme Lucii.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky.

Na Blaníku dohrává Lucie a teď je před námi Dáša Zázvůrková s Hanou Holišovou, píše Sára z Vracova. Krásný večer, chtěla bych nechat

0: Saša Zázvorková s Hanou Holešovou na Blaníku. Za 2,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání. V nich mimo jiné Michal David s Karlem Gottem. Vybrali jste taky Heidi Janku. Nebo stánky od Brontosaurů. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude jasná až polojasná na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami, a to hlavně na horách. Nejnižší noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům. Zítra přes den čekejte sluníčko i mraky, na severovýchodě a severu území se může objevit i nějaká ta dešťová přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a na horách budou teploty šplhat lehce nad 20 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl je tady 8. hodina, my vám přejeme krásný nedělní večer a písničky na vaše písemná přání pokračují. Teď už hráč od skupiny Turbo. A napsal Pavel z Ostravy: Ahoj Blaníčku, prosím zahraj klukům na Bukvíz k mým kamarádům kamionákům ke grilování, ať mají krásnou pohodu a hezké počasí.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Turbo a teď už Michal David s Karlem Gotem, to stárnutí zrádné. Napsala Nikola a Andrea z Horoměřic. Naše milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám, si jako přístav, do kterého se můžeme vždycky vrátit. Děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku. Děkujeme za skvělé geny a za to, že jsme díky nim všechny tak úžasné. Přejeme ti krásné narozeniny, plné smíchu, lásky a pohody. Ať je každý další den ještě o kousek lepší. Buď stále taková, jaká jsi. Za vše ti moc a moc děkujeme. Milujeme tě. Tvé dcerky, Niky a Andy a pejsek Nick.

0: Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď už písnička Tonight. Napsal Vašek z Moravy. Milé rádio Blaník, zahrajte mi moji oblíbenou anglickou glamrockovou kapelu The Rabbitis, která v 70. letech válcovala rádiový éter skladbou Sugar Baby Love. Dnes bych chtěl nám starším pamětníkům poslat jinou jejich píseň pro zpříjemnění nálady. Váš Vašek z Moravy, tak zdravíme na Moravu a hrajeme. Pěkný večer.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tady už je chrám vzpomínek od Davida Dejla. Napsal Karel z Jiřic. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Pavlu Peterovou a holky na pokoji se vzkazem Tentokrát to snad vyjde a stále chci být jen tvůj. Moc na tebe myslím, tvůj šroťáček. Tak hrajeme Davida Dejla.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: zvon.
1: David Dale na Blaníku, teď už je před námi Heidi Janků s písničkou Milé ženy. Napsala Robin z ostrova Martinik. Chtěli bychom zahrát písničku pro našeho Míšu, který slaví tento den 34 let, a taky pro našeho tatínka, rovněž narozený v tento den a slaví krásných 78 let. Mám kolem sebe samé raky a můžu říct, že to jsou super znamení. Obou hošanům hodně zdraví, štěstí a spousty krásných zážitků. PS, Míšo, doufám, že zase dnes neskončíš na zemi jako minulý týden, takže opatrně s dnešními drinky. Mám vás rád, vše nejlepší přejí Robin a Ráďa.

0: Heidi Janku na Blaníku, teď už stánky od brontosaurů, napsal Jaroslav z Jihlavy. Pro moje přátelé z Vyhlídky, hlavně Láďovi a Zuzce. A napsala taky Věra Stachová, zlatíčko moje, miluji tě z celého srdce. Dneska to už jsou 4 měsíce, co jsme spolu šťastní a dneska slavíme výročí. Miluji tě, nevzdám se ti nikdy, jsi úžasný chlap, můj mileček. Jsem ráda, že tě mám, konečně mám pravou lásku a to jsi ty. Užij si den výročí, miluji tě, tvoje přítelkyně Věruška.
1: Hezky česky, celé léto.

Brontosauři a stánky na rádiu Blaník, teď už ABBA Dancing Queen, napsala Kateřina z Karlových Varů. Milá Terry, přejeme všechno nejlepší k tvým 17. narozeninám, máme tě rádi, máma, táta a kačka. Napsal taky Tomáš z Humpolce. Vážené rádio Blaník, dnes slaví 60. narozeniny naše milovaná mamka a babička a manželka paní Soník Dvořáková. Naše milá maminko, babičko Soníku, přejeme ti k tvým kulatým narozeninám vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Přeje syn Tom s partnerkou Jankou a syn Martin s partnerkou Ivetou, syn Honza s manželkou Diankou, dcera Aneška a s vnoučaty Sebíkem, Kristiánek a Jiřík posílají babičce pusinky a manžel Tomáš. Tak všechno nejlepší k 60. nám a tady je ABBA na Blaníku.

0: Na Blaníku dohrává ABBA, za 3 minuty bude 8:30, dál budeme hrát podle vás už brzy Jarek Šimek.
1: Svý srdce na oltáři dá, chci si tě brát.
0: Svatební tady bude už za malou chvíli a těšte se taky na Leonu Šenkovou anebo skupinu Argema. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.

0: na rádiu Blaník.
1: Před námi svatební od Jarka Šimka a napsala Jana z Dobříše. Chtěla bych nechat zahrát naší svatební písničku pro mého milovaného a milujícího manžela Martina Hlavína k našemu dnešnímu výročí svatby. Miláčku, si ten nejlepší a nejúžasnější manžel na světě. Děkuji Bohu, že mi právě tebe dal za muže. Si všechno, co jsem kdy chtěla. Moc si tě vážím a jsem šťastná a vděčná, že tě mám. Moc tě miluji, manželka Jana Hlavínová.

Blaníku svatební od Jarka Šimka a teď už zbylo jen přání od Argemy, napsala Lenka z Třebíče. Pro Davida Berouna ze Starče, dnes je to rok, co si odešel, chybí mi tvůj úsměv, tvůj hlas, tvoje obětí i všechny obyčejné chvíle, které jsme spolu sdíleli. Děkuji ti za každou společnou vzpomínku, za lásku, kterou si mi dal a za to, že navždy zůstaneš součástí mého srdce. Doufám, že jsi tam, kde už nic nebolí a kde je ti dobře. Jednou se snad znovu setkáme. Do té doby tě budu nosit ve svých vzpomínkách a v srdci. Nikdy nezapomenu. Lenka.

0: snad se vrátíš.
1: Čerstvý chleba
2: s jahodovou marmeládou
1: jsou věci, které se nemění.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

DJ Bobo na Blaníku, teď už Leona Šenková a Věřím andělům. Napsal Jiří z Prahy. Dobrý den, zahrajte prosím mojí kamarádce Martě, že jí přeji všechno nejlepší a hodně zdraví a spokojenosti k jejím narozeninám. Posílám píseň jako vzpomínku na naše červnové setkání. Moc děkuji, Jiří.

0: jste s Blaníkem a za 2 minuty bude 9. Před námi předpověď počasí a taky další písničky, za chvilku Arakain společně s Alešem Brichtou. Těšte se taky na Petra Nováka.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Nebo na kabáty. I v příští hodině na Blaníku vám budeme hrát hezky česky. Stejně jako celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům a obloha bude jasná až polojasná. Na severovýchodě se při zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, a to hlavně na horách. Zítra nás na některých místech čeká tropický den, kdy teploty vyšplhají až na 31 stupňů. Na severovýchodě a na horách budou teploty šplhat lehce nad 20. K tomu všemu na obloze slunce i mraky a na severovýchodě a severu s možností nějaké té dešťové přehánky.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za 8:30 přejeme krásný nedělní večer. Liberec bude mít speciální prodejnu, ve které nakoupíte ve dne v noci. Zkrátka non-stop. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už pro vás máme skupinu Arakain s Alešem Brichtou. Hezký poslech.

znám. Schody do nebe kloužou jak led.

0: Daniel Landa na rádiu Blaník, pěkný večer. Už jste někdy nakupovali v automatizované prodejně bez prodavače nebo prodavačky? To je docela zajímavý zážitek, na který vsadil i Liberecký kraj. Jedná se o moderní způsob nakupování. Chystá se tady vlastní automatizovaná samoobslužná prodejna s výrobky místních farmářů a řemeslníků. Fungovat bude non-stop a víc už prozradí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
1: Mělo by to jednak pomoci projektu Liberecký kraj sobě, jinak to bude vlastně trochu testovací prostředí třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny, anebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější.
0: Prodejna, která se nachází v Liberci v budově D vedle krajského sídla, otevře poprvé své brány 22. července. A co mě teda na tom přijde úplně nejlepší, je to, že si tam nakoupíte opravdu kdykoliv. Klidně v noci. Teď ještě rychlá zpráva z tenisového All England Clubu. Stejně jako loni je králem Wimbledonu italský tenista Jannik Sinner. Ve finále zdolal Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získal první letošní a celkově pátou grandslamovou trofej.

0: Black na rádiu Blaník a za 7 minut bude 9:30. Do školky by děti mohly chodit povinně už od 4 let. Ministr školství Robert Plaga totiž plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Ministr školství si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Tak co, máte v rodině dítě, kterého se to možná bude týkat a zvládne první den ve školce bez pláče? Já si pamatuju na svůj první den ve školce, jak většina dětí stála u okna, koukali, jak maminky odcházejí domů a brečeli u toho okna, jo. A já na to tehdy tak nechápavě koukal a říkal jsem si, ježiš, co se to děje, jako, co se, jo, že jsem tak jako nechápal, proč řvou, vždyť se snad ty mámy pro ně vrátí, jsem si říkal. No, to konec konců jsem sám odpoledne zjistil. No.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
2: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Duren Duren na rádiu Blaník, pohodový nedělní večer. Tak co, už jste si letos užili nějaký pěkný výlet? Letní prázdniny totiž přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu a některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to už vám poví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
1: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
0: Ještě dodám, že prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Za chvíli na Blaníku Eláni, taky skupina Oceán, ale teď už Ricky je povery.
2: České rádio.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Ford malý a velký, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Ford malý a velký, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Ještě tady, Broučku, vidíš?
6: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Blaník.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pondělí 13. července a svátek má Markéta. Narozeniny dnes oslaví bývalá československá atletka Helena Fibingerová, její 77 let. A narozeniny má taky herečka Taťána Dyková, rozená Wilhelmová, a té je čerstvých 48. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší. A ještě jedna vzpomínka, narozeniny by dnes oslavila herečka a scénáristka Zdena Hadrbolcová, bylo by jí 89 let. Do hereckého nebe odešla v listopadu roku 2023. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech.

Řekli si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

0: očekávané události. Rádio
1: Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 13. července. Svátek má Markéta a před námi jsou očekávané události. V Praze a v Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou mimo jiné promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. V hlavním městě ještě zůstaneme. Začíná oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží, do které zatéká z parkoviště a magistrály. Po dobu 4 měsíců omezí provoz na magistrále i parkování. V Jindřichově Hradci zahájí provoz pivovary Jindra a restaurace Smetana v zámeckém pivovaru. Město památku z 16. století opravilo za více než 500 000 000 korun. V Plzni začnou stavět domov pro osoby s kombinovaným postižením a domov pro osoby s poruchou autistického spektra. Novostavby domovů vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu. Stavba by měla být dokončena za 18 měsíců. V Hradci Králové začíná oprava Malšovického mostu přes Orlici. Akce potrvá do poloviny listopadu. V Krkonoších vypuknou krkonošské železniční víkendy. První parní víkend v Martinicích bude jezdit parní vlak zvaný Sedma se soupravou historických vozů. A Rožnovské valašské muzeum v přírodě připravilo Sklářský den, který návštěvníkům přiblíží tradiční výrobu skla. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.